jedete s náma na by, jeli bo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můžeš za to vždycky ty.

0: Vánoce.
1: Natankuj, naplň sklo, dej hadr tam, kde je hrdlo. Zapal knot, zapal to, potom hoď molotov. Natankuj, naplň sklo, dej hadr tam, kde je hrdlo. Zapal knot, zapal to, potom hoď molotov. Nalejt do láhve palivo, strčit tam hadr, zapálit ho. Molotov hoří jak lampion, zapálí všechny tyny a mořny drmzí moc. Kradou a taky lžou, manipulujou s tvou babičkou.
2: Co?
1: Nezáleží jim na nikom.

Most High. Reggae je můj zákon, moje pravidla a ústava. Nepřikláním se doleva, nepřikláním se doprava. Kávary reggae svědčí univerzální pocit. Dobrá meditace ve dne, dobrá meditace v noci. Jo, ha.

0: platíte v MHDčku za sezení.
1: Ale jako platit za místenku asi ne, protože na to zase už další video. Já mám právo sedět. Tady nebude sedět, já mám právo sedět. Asi víš, o které video jde. Tak jo, čau.
0: Bráško, teď je to legenda, ty vole.
2: Já se z vás neposlu, já mám právo sedět.
0: Každopádně ani Dejva jsem nezlomil.
3: Ale mě by to přišlo úplně trapný.
4: Ahoj, Dej, Pajky. Ono se platí za autobus. Takže bych měl platit ještě za sezení. Jediná věc, za kterou platím, je metro, protože

0: se blbě utíká.
1: Tak to se u tebe, Pajky, taky asi dalo čekat. Ale je tady vůbec někdo, kdo je stejně líný prase jako já a ty prachy by za to prostě dal?
2: Ahoj, Dome, tady Lenka. Já jsem asi stejně líný prase jako ty, ale já bych si za to taky zaplatila. Absolutně nesnáším v MHDčku stát, takže já jsem tým zaplatit.
1: Já věděl, že se nikdo najde. Naprosto s sebou, Lenko, souhlasím. Ve finále je to docela dobrý díl, co si budem povídat, ale asi jsme jediný. Každopádně my se slyšíme zase zítra od 6 do 9. No tak se měj krásně. Čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9.

from the bottom. Hey, they'll do anything for a dollar.

0: 5 hodin 56 minut, máme tady čtvrtek, malý pátek, 20. srpen, svátek má dneska a Bernard, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u rádia Spin přeju krásný dobrý ráno. Good morning. Prázdniny jsou pomalu za náma, tak si ještě ten zbytek koukejte pořádně užít. No a samozřejmě si koukejte užít taky dnešní Spin ráno, protože se spolu zastavíme třeba u AIčka a taky tím, jestli nás teda nahradí v práci nebo nenahradí. Zastavíme se dneska taky u berlínského maratonu, protože o tom jsem včera slyšel v telce prostě... Vráško, jakože fakt jako musíme, to ti povím za několik minut. Každopádně nás čeká taky poznávačka, čeká nás taky hra jeden na jednoho, mashup. No a hlavně dávej taky pozor na 3 výherní tracky, protože můžeš už zítra vyrazit na Hip-Hop Camp a to úplně zadarmo. No a my se jdeme spolu ještě taky podívat na to, co nás během dnešního dne čeká venku. Tady se na to podíváme, jak to vypadá aktuálně, tak venku by mělo být zhruba tak nějakých 19 stupňů Celsia. Je to tak jako na něco mezi mikinou a tričkem, jakože je to ve finále docela příjemný, zvládneš oboje. Každopádně venku by mělo být polojasno až zataženo. Po zbytek dnešního dne počítej s tím, že i dál bude polojasno až zataženo a teploty se budou držet kolem 20 stupňů Celsia, pokud mi to teda Irno ukazuje dobře, nějakých 20, no vlastně jako víc, ale až teďka se mi to tam načetlo. Nějakých 22 až 27, ale záleží na tom, kde seš. Mimochodem, na východě Čech by mělo dneska odpoledne prše, takže i tam počítej s nějakým tím deštěm. Tady je Rádio Spin na dom.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků

6 hodin 5 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je Domno a my se společně jdeme podívat na první dnešní novinky. Čím dál tím víc se řeší, jestli nás v práci nahradí AIčko a nebo ne. Hele, co jsem tak vypozoroval, tak AIčko umí vlastně jako dělat docela dost věcí, protože začíná zkoumat pokladny, to znamená, že u pokladen nebudeš muset skenovat čárový kód, dokonce se učí operovat lidi, no a nebo dokonce za tebe odmaká taky půlku tvojí pracovní doby v kanclu, protože už umí i posílat e-maily, ale možná ještě nejsme tak úplně kukt. Je to sice paradox, ale Čína má naprosto super zákon, a sice to, že tě AIčko nemůže v práci nahradit. To znamená, že ať máš flek jakýkoliv, ať to umí cokoliv, tak ti furt bude cinkat na účet výplata. Takže snad si tady z toho v Česku vezmeme taky nějaký menší příklad. No a jedna krapec, sportovnější zpráva, kdo máte teďka psa, tak ho můžete teďka oháknout podle svého gusta, nebo respektive podle svého oblíbeného fotbalového týmu, protože Adidas představil fotbalový dresy pro psy, takže teďka u telky budete moc úplně fandit spolu, ale jenom zahraničním týmům. Nicméně třeba si spolu u fotbalu dáte pivko i u některý český ligy, protože kdo ví, jak to ve finále bude s plánama, drezama a tak dál pro psy dál od Adidasu. Tak jsem na to hodně zvědavej, jestli třeba Marlouškovi v obleču taky ten spartianský dres nebo ne.

0: máme 6 hodin a taky 9 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou, jedná taky domno a my se společně jdeme přesunout dnešní poznávačce. Dneska jsem hodně zvědavý na to, jak moc sledujete telku nebo nesledujete telku, protože právě za pár dní vlastně bude pokračování toho, co tady dneska v rámci poznávačky budete hádat. Tak pojďme si pustit první ukázku, která je taková jako trošičku vystřižená z toho a jsem zvědavý, jestli podle toho uhodnete, o co by mohlo jít.
1: Ahoj, Čau lidi, čau Domča, těším tě, ahoj Domča, těším tě, čau, ahoj.
0: Zatím to podle mě není úplně 100% zřetelný, ale jestli poznáš, co by to mohlo být, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli zatím netušíš, tak vydrž pár minut na dalších pár ukázek.

0: Na Radio Spin pokračujeme v dnešní poznávačce, ve který tady dneska na Radio Spin hádáš něco, co se objeví na obrazovkách televizních už za pár dní. Tak pouštěli jsme se tady spolu jednu ukázku, tak pojďme si ji připomenout.
1: Ahoj, Donča, čau, těší mě, ahoj, čau, čau lidi, čau Donča, těší mě, ahoj, Donča, těší mě, čau, ahoj.
0: Je pomalu, ale jistě klesá IQ a to jsem slyšel jenom 12 řen. Každopádně jeden tip by tady dneska ráno měl Dagli.
2: Já jsem poznal tu holku, tu blondku, takovou s velkou pusou trošku a myslím si, že to je holka od Lafiho. Takže bych typoval Vyšehrad.
0: Bohužel, Dagli, Vyšehrad to dneska ráno není. Jdeme se podívat na další ukázku tím pádem.
3: To nejradši vrátil 6-5. Tohle to bylo snad moje první a zároveň nejhorší rozhodnutí tyho pro mě.
4: Klid, Dančo, z toho se vyspíš.
0: No a abychom to měli úplně komplet, tak si myslím, že tady nesmí chybět ukázka číslo 3, protože podle tý si myslím, že to poznáte úplně, ale úplně všichni.
5: Tak bojuj, ne?
6: A jak mám bojovat?
5: O mě!
6: Jak jako? Čekaj, a proč mě bojovat? Tak buď...
5: Ty o mě nechceš bojovat?
6: Já a musím, jako?
5: A nechceš?
0: Já si myslím, že dneska ani nemusím napovídat to, co je tady dneska ráno za formát, protože podle týhletý hlášky si myslím, že víte úplně všichni moc dobře, co to je.

Ano, všem podáde, já spím ještě jednou, máme 6 hodin a také 17 minut k tomu. S tebou je dál Domno a ty dneska v Poznávajce hádáš jednu věc, která se objeví na televizních obrazovkách už za pár dní. Ne, že bych na to chtěl úplně týzovat, já si myslím, že všichni nejsme úplně na to, aby jsme si tohleto pouštěli, že spíš jsme doma k tomu tak jako trošičku donucený, co si budeme povídat. Každopádně pouštěli jsme se tady několik ukázek,

0: Jirka.
1: Ale já na tohle to moc nejsem, jo, ale myslím si, že to je Love Island.
0: No a já si myslím, že není vůbec o čem, protože tak bojuj, ne? Víte, že je z Love Islandu. No tak jo, moc děkuju za všechny tipy a také hlasy do poznávačky. Samozřejmě pokračujeme společně dál ve Spin ránu, no a samozřejmě budete taky moc hádat další věci, protože už za 20 minut tady pro vás budu mít taky Celebrity Voice Slip. Tak stay tuned.
2: Spin Talk na rádiu Spin. Roman Jakub a jeho host.
3: Čau, tady je Roman. Dneska v 7 večer na rádiu Spin startuje Spin Talk. Kdo bude hostem?
4: Čau, já jsem Anky a...

6 hodin 21 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou i dál taky domno a já mám tady teďka jednu, vlastně musím říct, hrozně hezkou zprávu. Ale začnu nejdřív u sebe, protože my jsme teďka s Božkou šli, nebo včera jsme šli s Božkou venku s Marlem ho venčit. No a po cestě jsme si všimli, že u nás prostě jako na Kolbence je takovej place, kde se scházejí toulavý kočky. A tak jako prostě jsme tam pokukovali po těch kočkách a najednou koukám, že tam prostě vyběhly ještě 3 koťata. Ale fakt jako malý koťata, mohly jim být pár týdnů. Jsem si říkal, hele, to prostě jako ne takhle tyva. Takže jsem zašel prostě u nás k Větnamcovi, koupil jsem tam nějaký kapsičky, hezky pěkně jsem jim to tam vymačkal do misky, pro kterou jsem skočil domů a vlastně hnedka se tam na to seběhli, nažrali se a dobrý, ale musím říct, že prostě jako asi budeme muset zavolat odchytovku, protože tohle se mně osobně moc nelíbí, ale musím říct, že se mi líbí vlastně to, že jsem tady narazil taky na jednu zprávu, že jeden bezák, který žije v Bangkoku, tak vlastně dělá něco dost podobného. Opravdu prostě chodí po tom Bangkoku a krmí po uliční kočky. A vlastně co dělá je to, že on chodí prostě do přírody natrhat každý den nějaký pytel prostě jako limetek, ty potom na té ulici prodává a z těch vydělaných peněz koupí potom kapsičky, který tam právě rozdává těm pouličním kočkám. Takže jsem chtěl jenom říct, ale pojďme se k sobě chovat. Já si myslím, že tohle to je potřeba dělat, aby prostě jako ty pouliční zvířata měly prostě z čeho žít. Za mě musím říct, že fakt jako hezký gesto od týpka v Bangkoku.

0: 6 hodin 25 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou, dál taky dom. Dneska máme 20. srpen, čtvrtek, malý pátek, svátek slaví Bernard. Tak přejeme všem Bernardu všechno nejlepší, no a my se společně jdeme podívat na jednu důležitou akci a hlavně skvělou akci. Ta se jmenuje Afterwork Summer Fair, kterou má na starosti DJ Mike Traffic. Mike Traffic si udělal takovou hezkou, pěknou svoji tour po celé republice, konkrétně teda na 13 místech ve 13 městech. A vlastně musím říct, že projel zatím ty hodně zásadní místa. Zastavil se třeba na Lipně, zastavil se třeba v Brně, v Ostravě, Mělníku. No ale před sebou má ještě spoustu dalších zastávek, a to konkrétně třeba na konci srpna Teplice, před sebou má potom taky Karlovy Vary, Prahu, Kolín, Hradec a tak dále. Takže rozhodně doporučuji si na tuhle tu akcičku zajít, protože nejenom, že tam můžeš jít za skvělou hudbou, kterou bude mít na starosti právě Mike Traffic, no ale bude tam mít taky hosty, mezi nimi má třeba taky Robota, Papa Oriho, Double J, Nerze, Noara a tak dále. Takže rozhodně doporučuji pro větší podrobnosti této akci kouknout na radiospin.cz a koukni, jestli třeba Mike Traffic náhodou nedovalí ještě k tobě s nějakou hudbou, anebo třeba taky se žrádlem, protože i sebou bere prostě chálečky, výborný chálečky, a to pop-up a taky jamenkou, takže i jeho vlastní restaurace. Takže rozhodně doporučuji vyrazit na tuhletu akci, protože nevíš ještě jednu věc, a sice to, že já tady dávám dohromady prostě jako tým Rádia Spin, aby jsme se tam šli podívat taky konkrétně teda na tu pražskou zastávku, tak třeba se tam potkáme. Rychlá doprava na Rádiu Spin, jdeme se podívat spolu taky na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Když se podívám do regionu, tak tady vlastně žádný velký špatný aktuálně nevidím. Stejně tak velký špatný nevidím ani na dálnicích. Tady je to taková klasika, kterou hlásíme už několik týdnů spolu s Kryšelfem, a sice to, že u Jílovyště se pracuje na silnici, takže tam na D4 určitě počítej s lehkým zdržením. Jinak když se podívám taky do Prahy, tak ani tady to aktuálně nevypadá úplně nějak hrozně. Pražský okruh aktuálně poskakuje kvůli práci na silnici kolem z Braslavy, takže tam určitě pozoruj to nevlítneš. No a pozor si dávej taky na Štěrbouský spojce po směru na centrum, protože i tam to trošičku poskakuje, ale není to úplně nic ultra hroznýho. Jinak Praha aktuálně bez kolon a je tady hlášený jeden jediný kryš v Litoměřický. Každopádně, kdyby se viděl o něčem dalším, tak rozhodně dávej vidět buď to pomocí našeho telefonního čísla 210 32 30 30 nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jinýho,
1: prosím, Spine. Pojď to rozpálit, pojď. Rádio Spin, nejvíc repu v republice.

0: 6 hodin na 30 minut ty posloucháš Radio Spin s tebou, je dál taky Domno a my se společně přesouváme do hádanky Celebrity Voice Rap, který pravidelně každý všední ráno hádáš podle zamotaného osu nějakou známou osobnost. No a samozřejmě ani dneska tomu nebude jinak. No tak jsem zvědavej, jestli tady uhodnete, kdo se skrývá za tímhle tím zamotaným hlasem.
1: No víš, já za mít si obou mít špach, no a zhrý pan věc, znamínval ho, mak už ho dybkem, myslím, že je pan ho hod.
0: Dneska to bude podle mě trošičku těžší, protože dneska to není žádný herecký hlas. Dneska to není ani žádný daberský hlas, ani žádná zpěvačka, tak jsem zvědavej, jestli poznáte, kdo to asi tak může být. Každopádně nechám tě nad tím hlasem trošičku přemýšlet, no a za pár minut ti pošlu nějakou tu nápovědu.
1: No víš, já za mít si obou mít špach, no a zhrý pan věc, znamínval ho, mak už ho dybkem, myslím, že je pan ho hod.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Radio Spin.
3: Priatelia, poďte bližšie, uvoľnite sa a nechajte sa viesť.

0: Rádio Spin, dobrý ráno, halo, halo.
1: Ahoj, hele, já to zkusím, bouchnu to. Martina Sáblíková.
0: Vrážko, ale uvidíme.
1: Dobře.

0: Tailspin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho ještě jednou připomenout pro tuhle tu chvíli.
1: To bych chtěl zamít si jeho míčpach, jenom a zhrpanit, co zamít velhom, jak už hodně bychom nesužet je velhom hod.
0: Dneska víš, že to není hlas, který by patřil nějaký český zpěvačce. Není to ani hlas, který by patřil nějaký dabérce, ani herce. Dneska tady já dáš jeden sportovní hlas a na tobě je uhodnout samozřejmě, komu patří. Tak můžu ti napovědět, že je to frajerka, která má na kontě nespočet medailí, a to jenom zlatých, stříbrných a bronzových. A konkrétně na trati 3000 až 5000 metrů, ale v čem? To ti zatím neprozradím, to nechávám dál na tobě. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Posílej dál svoje tipy na to, kdo se skrývá za tímhletím zamotaným hlasem.
1: To bych chtěl zamít si jeho míčpach, jenom a zhrpanit, co zamít velhom, jak už hodně bychom nesužet je velhom hod.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Spin tě dostane na Hip Hop Camp 2026.
1: Je to přesně tak, na Radio Spin tě dostáváme tenhle ten týden na Hip Hop Camp, který startuje už zítra. Vlastně, co se budeme povídat, chceš prostě na Hip Hop Camp po té době, kterou tady nebyl, a to konkrétně 7 let, jestli se nepletu. Takže, hele, já to nebudu dlouho protahovat, vidím, že jste prostě nedočkaví, vidím, že jste napjatý, takže beru první telefon do éteru, Radio Spin do tam.
2: Chci vždycky na Hip Hop Camp, Spine.
1: Bráško, tak to bohužel. Nebyl jsi třetí a ještě ke všemu to nemáš úplně správně. Nevadí, jdeme se podívat na to, kdo se dovolil jako druhý. Radio Spin, dobrý ráno. Halo, dobrý ráno, kdo tam? Tady je Radio Spin. No tak evidentně nikdo nechce vyhrát stupenky na Hip Hop Camp, tak to jdeme zkusit dál. Radio Spin, dobrý ráno, kdo se mi dovolal?
2: Tři lístky na Hip Hop Camp, Spine.
1: Bráško, máš to správně, ale bohužel nejseš třetí. Nedá se nic dělat, hele, tak v tom případě se jdu podívat na telefon číslo 3, který se mi sem dovolal právě teď. Radio Spin, dobrý ráno, kdo tam?
3: Jsi na Hip Hop Camp, Spine.
1: Bráško, hele, bohužel ty už stupenky máš, pokud vím, takže taky ne. No tak dáme šanci někomu jinému, uvidíme, jestli se dovolá někdo legit. Radio Spin, dobrý ráno, kdo tam?
3: Jsi na Hip Hop Top Spine.
1: To se ti taky úplně nepovedlo, bráško, hele, nedá se nic dělat. No tak jo, hele, tady to vypadá, že to prostě dneska bude napínavý až do samého konce, tak uvidíme, kdo tam dál. Radio Spin, halo! Nemáš to, máš to dobře, ano, jo! Tady to těch pokusů bylo tolik, že už jsem byl z toho tak jako trošičku zmatený, ale bráško, vybojoval jsi to, tak už mi může říct, jak se jmenuješ.
4: Děkuju, jmenuji se Honza.
1: Honzo, já ti moc gratuluju, řekni mi, koho vemeš sebou na Hip Hop Camp.
4: Přítelkyni, to je jasný.
1: Vy tam všichni budete vyrážet s přítelkyněma, to je úplně neskutečný, ale ty holky z vás prostě musí mít radost.
4: Je to tak.
1: Je to tak, no tak jo. Tak mi Honzo, vydrž na drátě, ještě jednou ti moc gratuluju ke stupenkám a užij si Hip Hop Camp. Měj se krásně, čus.
4: Díky, ahoj. Yeah.

0: pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední ráno hádáš podle zamoteného hlasu nějakou známou osobnost. No a samozřejmě dneska už jsme si tady ten hlas pustili, tak si ho pojďme ještě spolu v tuto chvíli naposledy připomenout. Tak co se vám prozradil k tomuto zamotenému hlasu? Vy víte, že to je samozřejmě ženský hlas, který nepatří žádný český herce, nepatří ani žádný český zpěvačce, ani raberce. Dneska to patří jedný český sportovkyně, která má na kontě nespočet medailí, a to konkrétně na trať 3000 a 5000 metrů. No tak jsem zvědavý, jestli uhodnete, kdo by to asi tak mohl být. Konkrétní sport jsem neprozradil, ale myslím si, že podle tady těch nápověd je úplně jasný, kdo to bude. Tak Jizzy.
1: Jizzy, hele, Celebrity Voice Flip bude asi Martina Sáblíková, člověče.
0: Jizzy typuje Martinu Sáblíkovou, já se podívám na číslo 210 32 30 30, jestli je tam taky někdo, kdo typuje Martinu Sáblíkovou. Halo, halo, dobrý ráno.
2: Čau, tady Pepa, já si myslím, že to je Kačka Nojmanová.
0: Nojmanová to bohužel, Pepo, není. Nevadí, díky za kol, krásný ráno, měj se hezky, čus. Nojmanová to není, protože jak správně tady hádal Jizzy, dneska to byla Martina Sáblíková. No tak jo, děkuju všem za tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a můžu vám připomenout, že obě dvě hádanky si dáme opět zase zítra mezi 6 a 7, tak rozhodně buďte u toho.
3: Prázdninový spin ráno. Každý všední den od 6 do 9. Na rádiu Spin.

0: Toto je pre všetkých no-name a iné homosexuálne kapely. Tmra, E a R a Aneš, Murdar, Milano, Parno, som na kúno stylo.
1: Máme 6 hodin bezmála, taky 55 minut k tomu. Čtvrtek, malý pátek, 20. srpen a svátek slaví Bernard. Tak ještě jednou všem Bernardům přejeme všechno nejlepší. No a my se jdeme podívat na to, co nás tady ve Spendránu čeká dál. Tak my jsme tady probrali několik minut zpátky jednu psí novinku, a sice to, že psi, nebo respektive Adidas vytvořil drezy fotbalový právě pro psy, takže můžeš se svým psem fandit. No ale mám tady ještě jednu takovou libůstku, kterou můžeš udělat nově se svým psem. Každopádně my se koukneme taky na to, co se povedlo fanouškům Harryho Pottera. No a čeká těch standardně taky Pravda nebo lež, nebo třeba taky Hra jeden na jedno s úplně novýma otázkama. No a ještě tady taky v mezičase namíchá nový mashup, máš co hádat dál. Ale bude toho samozřejmě mnohem víc, takže rozhodně stay tuned. No a my se spolu jdeme podívat taky na to, co nás během dneška čeká venku, protože věřím tomu, že i to je věc, která vás bude zajímat. Tak co se týče aktuálního počasí, venku by mělo být v tuto chvíli polojasno až zateženo, a to po celé České republice. Mám tady hlášený lehký přehánky, nebo možná tady třeba taky trošičku větší deště, to úplně nejde z toho poznat. Každopádně Ústí nad Labem, tam by mělo pršet, Liberec, tam by mělo v tuto chvíli taky pršet, jinak zbytek republiky vypadá docela v pohodě. Aktuálně 20 stupňů Celsia, odpoledne počítej s tím, že teploty vyšplhají zhruba tak nějakým 25 až 27 stupňům Celsia. No a pršet bude zejména na východě Čech, takže Ostrava, Olomouc, Brno, Jihlava, Svitavy, tam počítej s nějakýma deštěma. Každopádně takhle bude vypadat čtvrtek 20. srpna. S tebou jedom, tady je Radio Spin.
2: Spin Radio.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
6: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
5: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
6: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
7: Dámy a pánové, After Work on Tour je kon...

0: restaurace Džemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy, parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
2: Československý underground.

7:06, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou, jedál taky domno a my se společně jdeme podívat na další dnešní zprávy. Včera na mě vyskočila novinka, že v Americe mají zákon, který umožňuje, aby ti tvůj pes šel na svatbě za svědka. A bráško, já to úplně vidím před sebou, jak prostě stojím s tou božkou na tom statku, jak je teďka takový ten trend, že se dělají prostě svatby na statku. Kolem prostě pár nejbližších lidí, spoustu žrádla, řekneme si prostě to svoje ano a uličkou mezi těma lidma proběhne prostě mádle a podepíše to, nebo podepíše. Já si tam teda otiskne tlapku, nebo to volízne, nebo nevím, jak to funguje, ale za mě naprosto cool, tak doufám, že se třeba inspirujeme i tady. Pamatuješ si Harry Potter a taky scénu, kdy umřel doby? Smutná scéna. Já vím, já jsem to taky obrečel. Každopádně mám pro tebe teďka jeden takový fun fact. Tohleto místo se stalo takovým pomyslným památníkem dobyho právě, no aspoň teda mezi fanouškama Harry Pottera. No a právě tímhletím místem měl víc nový energetický kabel mezi Irskem a Británií. Jenomže fanoušci Harry Pottera zakročili, zaspamovali telefonátama ředitele společnosti, která to měla na svědomí a ukecali ho, aby ten kabel vedl prostě jinudy. Jo, zázraky se občas dějou. Nebo byl řídit taky pravděpodobně fanoušek

Hezky dobrý ráno, ještě jednou ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Domno a já mám pro tebe jednu takovou lehkou připomínku pro vás, aspoň doste zaplý Radio Spin až teďka, protože po 7 letech se do Česka vrací hip-hop camp. No a na hip-hop campu vlastně vystoupí spoustu legend, hele, objeví se tam třeba Freddie Gibbs, objeví se tam taky The Alchemist nebo třeba taky Onyx. Hip-hop camp startuje už zítra a bude taky v sobotu v areálu Kosmo ve Výrov Královice, takže ve Výrově, takže rozhodně doporučuji dávat pozor, protože na Rádiu Spin tady celý tenhle ten týden hraješ o vstupenky na hip-hop camp. No a stačí ti tomu čistě jenom pár věcí. A sice to, když uslyšíš po sobě jdoucí 3 tracky. No a já tě v tuhle tu chvíli jenom tak jako prozradím, připomenu, tak pojďme se na ně podívat. První musí zahrát Mikhailov a jeho Všechno jak má být. Život je tlak, hrát prej. Musíš to hrát tak, hej. Hnedka po něm musí zahrát taky Bec a jo, Máme všetko. Máme všetko. No, aby jsme to měli úplně komplet, aby jsme to měli všetko, haha, tak jako třetí v řadě musí zahrát Prague Union a jejich Verbální atentát. Ve chvíli, kdy v našem playlistu uslyšíš tři tyhle ty tracky, které jdou čistě po sobě, nebo můžou být třeba taky rozdělený trošičku jako nějakým povídáním a tak dál, každopádně v playlistu musí být hnedka po sobě, tak voláš na 210 32 30 30 a řveš rovnou čistě do telefonu chci na hip-hop camp Spine. Nic víc, nic míň. Ve chvíli, kdy se dovoláš jako třetí a řekneš tohleto kouzelný heslo, tak vstupenky na hip-hop camp jsou úplně jenom tvoje.

Váš Radio Spin, máme 7 hodin a taky 14 minut. K tomu s tebou je dál Domno a my se spolu jdeme podívat na první dnešní téma. A teda musím říct, že to mě teda tak jako trošičku inspiroval život, jo, protože moje božka tak ta hrozně ráda čumí na zprávy. Každý den si prostě večer dá a v telce půl hodinky zpravodajství. A upřímně, já jsem to úplně moc nemusel, ne? Já jsem si říkal, Ježíš Maria, si čumíš na zprávy prostě. Ale občas jsem tam mezičase tak jako zaslechnul něco zajímavého. No a právě včera jsem tam zaslechnul to, že bude berlínský maraton, který je plný bizáru. Německo prostě, rozumíš, ne? Takže lidi tam běhají s různýma věcma. Ale třeba se tam objevil týpek, který před sebou celých těch 42 kiláků tlačil DJ-skej pult a hrál tam prostě ostatně k tomu běhání. Což je přijde jako naprosto, ale zase na druhou stranu perfektní. No ale potom takový lehký bizárek, další týpek prostě nasadil na hlavu ananas, úplně normálně ho tam prostě jako postavil, tak jako koupíš prostě jako v krámě. No a běžel s tím taky těch 42 kiláků. No a díky tomu se tam plnějí prostě různý světový rekordy. Takže dnešní otázka je naprosto jednoduchá. Kdybyste, čistě teoreticky, běželi berlínský maraton, co byste si u toho dali na hlavu nebo s čím byste prostě ten maraton oběhli? Já už to mám vymyšlený, ale prozradím ti to až za chvilku. Teďka si dáme písničku a mezi tím ty mi dávej vědět, s čím by si odběh ten maraton ty. Takže 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Jsem zvědavý, co tady dneska ráno vymyslíte.

0: to běžel, tak já bych si sundal kšotovku. Vzal bych si normálně zvon od hajzlu a teď to bude přesně nevím, jak je to slovo, ale prostě bych si ho přidělal, připlácnul na hlavu. Protože jak je to ten zvon, tak na tu plešku by se to prostě přisáhlo a drželo by to tam celou dobu. Takže to je takový jako můj tip, jak bych tak jako bizarně odběhnul berlínský maraton. No a mě mi zajímalo, jak bys odběhl ty. Takže 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej mi vědět, s čím by si běžel berlínský maraton.
1: Určitě nebudu lhát, když řeknu, že znáš tyhle velký jména světového a domácího rapu. Eminem, Jay Z, Snoop Dogg, Paulie Garant, René Dunk a nebo třeba Dorian. Znáš? Znáš. A teď zkus přemýšlet, schválně, co tyhle týpky spojuje? Co tyhle týpky

7 hodin 23 minut, ty nám posloucháš Radio Spen s tebou, ideál taky dom. Dneska máme čtvrtek, malý pátek, 20. srpen a svátek slaví Bernard, tak ještě jednou přejeme všem Bernardům všechno nejlepší. No a my se jdeme podívat na to, co nás takhle ve čtvrtek 20. srpna bude čekat venku. Aktuálně by mělo být venku polésno, k tomu nějakých 20 stupňů Celsia po celé České republice. Jediná výjimka je takový Liberec nebo třeba Ústí, protože tam je 16 a taky tam trošičku prší. Jinak co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že by se odpoledne měly teploty dostat maximálně k 27 stupňům Celsia po celé České republice, to je takový průměr. No a na východě by mělo začít pršet.

0: Takže tam počítejte s deštěma stejně tak jako k večeru, takže tam vám se tráva tak jako trošičku zaleje, budete tam mít vlastně v finále docela i příjemný a taky takový hezký odpočinkový den. No a my se jdeme ještě v tuto chvíli spolu podívat taky na to, co nás nebo co vás čeká aktuálně na silnicích. Rychlá doprava na rádiu Spin, tak co se týče regionu pro tuto chvíli, tak tady žádný velký špatný nevidím, takže se jdeme přesunout rovnou na to, jak to vypadá na dálnicích. Tady klasicky poskakuje D1 a taky D2 na příjezdu do Brna, takže tam určitě pozor. Pozor si dávej taky na D4, a to mezi Řitkou a Jíloveštěm, protože tam to poskakuje kvůli práci na silnici. No a když se podíváme na Prahu, tak tady aktuálně poskakuje Štěrbolská spojka v obou směrech, to je taková prostě ranní klasika. Potom taky Dobřížská hlásí užší provoz, stejně tak jako Povltavská a taky Holešovičky. No a pozor si dávej taky na Pražském okruhu, který poskakuje mezi Chrášťanama a Barrandovem, a to v obou směrech. Jinak to vlastně nevypadá aktuálně vůbec špatně. Praha, pokud Google mapy hlásí dobře, tak je pro tuhle chvíli bez crashů, takže tam dorazíš pravděpodobně mimo teda zmíněný místa docela na čas a bez držení. Každopádně, kdyby přece jenom cokoliv na tvý cestě se objevilo, tak dávě vidět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Rádio Spin.

0: Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu.

7 hodin 30 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky dom. A hele, já jsem tady teďka během breaku scrolloval Instáčem a našel jsem článek o jedné frajerce, která teda musím říct, že mě jako docela baví, protože jedna bohatá typka z Číny se zaplatila za vznik seriálu. No a ten seriál bude mít 50 dílů a ona v něm, prosím pěkně, bude hrát. No a bude v něm hrát luxusních 60 líbacích scének, což na 50 dílů jako není úplně málo, co si budem povídat. Takže se nešetřila a evidentně si to chce prostě jako užívat. Hele, ve finále, když máš ty prachy, tak proč ne? No tak jsem si u toho říkal, jakou roli bych si asi tak užil já. No a nebudu lhát, já si myslím, že všichni asi tušíte, protože všichni víte, že já mám rád ty Marvelovky, že mám rád toho Spidermana, tak asi nikoho nepřekvapí, že já bych si prostě jako chtěl zahrát toho Spidermana, ale kdybych si měl zahrát něco mimo Marvel, tak jsem si říkal, že bych si určitě dal třeba roli Evžena Nováka z filmu Zítra to dostočíme Draužku, protože to je prostě takový typický český hajzlík a mě to prostě jako hodně baví. Ale říkal jsem si, jakou filmovou nebo seriálovou postavu by si chtěl zahrát ty. Z filmu nebo serušu, je to úplně jedno, prostě co máš rád, co tě baví. Tak určitě dám vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní apky Rádia Spin, protože každý se chce na chvilinku vžít prostě jako do role nějaký svojí oblíbený postavy a právě dneska ráno tady na Rádiu Spin máš tu možnost. Tak dám vědět.

0: Jakou filmovou postavou nebo seriálovou postavou byste si chtěli zahrát? Tak to je téma další půl hodinky dnešního Spin rána. Máme 7 hodin a 34 minut. No a já si myslím, že to můžeme klidně dneska ráno odpálit Pajkem, protože Pajky si myslím, že se docela dost cítí na svoji roli.
1: Tak já bych chtěl zahrát, nebo já už jsem, mně chybí jenom ta pleška a jsem Vin Diesel, rychlá zběsile.
0: No a říkal jsem si, proč by si asi tak Pajky chtěl zahrát rychlá zběsile Vina Diesla. Je to čistě kvůli těm autům nebo kvůli těm pouličním závodům, tak Pajky?
1: Kvůli tomu, jak je nesmrtelný.
0: Tak to je naprosto jako perfektní vzor. Každopádně, jestli tebe napadá, jakou filmovou nebo seriálovou postavu by si chtěl zahrát, tak určitě dávě vědět buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: 7 hodin 41 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou jde taky dom. No a my jsme tady pár minut zpátky nakousli téma, a sice to, že jedna Číňanka si zaplatila vlastní seriál, ve kterém si chce zahrát a chce si v něm prostě dát třeba 60 líbacích scén, což mi přijde naprosto crazy, ale říkal jsem si, co byste si tak jako vy spineři chtěli zahrát. Já už jsem prozradil, že já bych si zahrál Spidermana, takovýho sice teda trošku tlustšího Spidermana, ale to nevadí, ale kdyby mi ten oblek ušili, tak bych se vůbec nezlobil. Každopádně, kdyby to neměla být žádná Marvelovka, tak já bych si docela zahrál Evžena Nováka z filmu Zítra to roztočíme Droužku, protože to si myslím, že musela být fakt jako hodně vtipná role. Každopádně, my se jdeme podívat za váma, co byste se, nebo co byste chtěli zahrát za filmovou postavu. Tak Michale.
1: Ale tak určitě Charlieho Sheena.
0: Charlieho Sheena, no tak samozřejmě, hele, koho jinýho, kdo jiný by tě mohl napadnout, ale mám tady docela zajímavou voiceovku a to od Jerryho, tak Jerry, pojď.
2: Jelikož to mám i vytetovaný na ruce, tak bych si zahrál Venoma.
0: No a vlastně mě zajímalo něco kolem toho tetování, tak prozraď tam něco víc, Jerry.
2: Ale na ruku, na levou, na celou vlastně jakoby ruku, ještě to není teda dodělaný, měl by ještě do toho jít noční New York. Ale jinak jako kérka je ze 3/4, nebo já nevím, z 80% je hotová, takže celý vlastně jakoby ruka.
0: No tak jsem si říkal, že by mi Jerry mohl poslat do mobilní apky Rádia Spin taky, jak to tetování vypadá, a musím říct, že to je naprosto brutální a hlavně, že to je obrovský. Já jsem si myslel, že prostě jako když Jerry říká, že si nechal prostě dát jako tetování na ruku, že to bude mít třeba jako na předloktí nebo tak, ale Jerry to má fakt jako až od lopatek přes rameno až dolů na ruku a vypadá to fakt jako brutálně. Takže Jerry, musím říct, že rozhodně schvaluju Venoma.

0: 3:45 ráno, ty posloucháš Radio Spin, dneska máme čtvrtek, malý pátek, 20. srpen. No a my dneska spolu ráno řešíme, jakou filmovou nebo seriálovou postavu byste si prostě chtěli obecně zahrát. A musím říct, že sem začínají chodit fakt jako dobrý věci. Takže jestli tě napadá, co bys si chtěl zahrát, jestli máš nějakou oblíbenou filmovou postavu nebo prostě tě jenom zaujala nějaká role, kterou bys si fakt jako chtěl dát, tak určitě nám je vidět. Stejně tak, jako mi dával vidět třeba Jirka.
1: Čau, tady Jirka. Na otázku, jakou postavu bych si chtěl zahrát, tak ono toho je jako hrozně moc. Ale co si myslím, že by k mýmu ksichtu asi sedělo nejvíc, když to bude zní fakt debilně, tak bych si hrozně rád zahrál Jokera. Ale když by šlo o vyloženě, jakoby, co bych si fakt chtěl zahrát, tak nevím, asi toho frajera z 50 stínů šedí asi.
0: No tak tady se nám to začíná trošičku zvrhávat a zvrhává se nám to podle mě taky u Ronyho, pokud se nepletu, protože i ten měl taky docela zajímavou postavu.
2: Či už domé, či už spinneři, ale to, co se týče těch rolí, tak já bych se asi určitě do Jima Carreyho, ale je to asi jedno. Jaký film, Maska, já mi druhá jedná to. A nebo Charlieho Sheena, žhavý výstřely, 2,5 klapa.
0: Tak, tak. No tak Charlieho Sheena už tady dneska slyším podle mě podruhý a teda musím říct, že se do toho začínám taky pomalu, ale jistě vžívat, protože co si budem povídat, hele, holky, hezká pohodička, barák na pláži u moře, ty vole, jako, tohle to je asi teda vysněná role, co si budem povídat, ale jaká je ta tvoje? Dávě vidět 210 32 30 30 mobilní aplikace Radia Spin. After the

0: Na Radio Spin jsme pár minut zpátky začali řešit, jakou filmovou nebo seriálovou roli byste si zahráli, a to kvůli tomu, že jedna typka, jedna Číňanka, která měla prostě zbytečně moc peněz, tak si nechala nebo nechá natočit vlastní seriál, ve kterým si prostě čistě jenom tak proto, aby si tu roli fakt jako hodně užila, dá hezky pěkně 60 dívacích scén. To si myslím, že na 50 dílný seriál není úplně málo. Každopádně my se jdeme podívat na to, co byste si teda za roli chtěli zahrát vy, Romane.
1: Hezké ráno, Dome Spinneři, tady je Roman. Ale když si tak představuji nějakou filmovou postavu Dome, tak určitě Děda Homolka, tyhle ze série, protože ty jeho moudra, pokud si ten fotbal nevybojuješ, nebo ty nervy, co chytá, tak jsem úplně luxusní, už jsem náramně užil tím, jako jo. A ne, že bych se samozřejmě stotožňoval asi hodnotama, jo. Tak jo, všichni krásný den a udívejte, čau.
0: No, okay, hele, tohle to mi přijde hrozně super, jdeme se podívat taky za Lenkou.
2: Dobré ráno, tady Lenka, tak já bych si určitě chtěla zahrát Miu Wallisovou z Pulp Fiction, protože její ikonická scéna, když tam tancuje na Girl, You'll Be the Woman, je prostě top a chtěla bych se to zkusit. Čau.
0: Jo, ok, ale super. Kdybychom tady měli ještě nějakou spinnerku, tak určitě dám taky vědět, protože zatím moc spinnerek dneska podle mě neposlala vojsovku, tak holky, kde jste, co byste si chtěli zahrát? Teď i holky mají přece nějaký sny, ne? Jako jakou roli by si chtěli zahrát ve filmu? Davide?
3: Ahoj, tady David. Tak ohledně té postavy, kterou by si chtěl zahrát, tak je to asi nějaká postava z Tokyo Driftu. To by mohlo být celkem good.
0: To by mohlo být docela good. No a pokud si dobře pamatuju, tak jeden autíčkář tady na Radio Spin je třeba taky Luigi.
4: Ahoj, tak protože jsem autíčkář, tak za mě asi Paul Walker bych si chtěl zahrát. A z bojových stylů, který mám taky rád, tak třeba Jet Li nebo Jason Statham nebo Steven Seagal mají dobrý styly, takže to by bylo fajn.
0: No ok, takže ahoj. Luigi už to pojal trošičku drsněji, co nás zajímalo by mě, co byste si nechali, nebo jakou roli byste si zahráli. Dávejte dál vědět. It's okay, okay.

0: Spin ráno. Meša.
1: 7 hodin 54 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou dál taky domno a my před sebou máme taky dnešní mashup, který jsme si ještě nepustili, tak jsem zvědavý, jak to dopadne dneska. Dneska tady budete hádat mashup, ve kterém jsou 4 zvukové ukázky. Tak uvidíme, jestli uhodnete všechny, ale já věřím tomu, že ano, protože když se na to dívám, tak ten mashup je vlastně dneska docela jednoduchý a ty věci jsou tam docela hezky rozpoznatelný. Aspoň teda doufám, uvidíme, jak to bude znít u vás v autě. Každopádně pojďme si teďka stěšit podkres, dát si chvilku úplně jako klídeček na to, hezky se dej volume doprava, začni pořádně poslouchat a odhal, co je v dnešním mashupu. Pojďme na něj. No, já si myslím, že se tam najde úplně všechno, takže jestli víš, co by tam mohlo být, nebo co tam je, tak určitě dávej vědět. Buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a my si jdeme ještě jednou ten mashup pro jistotu pustit, protože, jak říká Roman, opakování je matka.

0: právě teď.
1: No a my se jdeme spolu v rychlosti podívat taky na to, co nás aktuálně čeká venku. V tuto chvíli by tam mělo být polojasno až zataženo, teploty kolem 20 stupňů Celsia, takže vlastně docela příjemno. Odpoledne počítej s tím, že by na východě Česka mělo sprchnout a teploty by měly vyšplhat maximálně k 27 stupňům Celsia. No a k tomu by mělo být pod mrakem, takže snad to nebude úplně jako ultra dusno. Tady je Rádio Spin a Dom.
2: Spin Radio.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
4: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
5: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
4: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
5: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
0: Radio Spin Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin bez DABu.
6: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.

0: 8 hodin, 5 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou dál taky dom, no a my jsme začali, nebo respektive tu do tu chvíli nějakou si další naší společnou hodinku, kde se teďka jenom ohlídneme za naším dnešním tématem, protože dneska jsem se vás ptal na to, co byste si zahráli za filmovou nebo seriálovou postavu, a vlastně musím říct, že jsem chodili docela rozmanitý věci, takže my se jdeme spolu pro tuto chvíli podívat ještě za Zdeňkem, protože ten se nám tu ještě neobjevil.
1: Tady Zdeněk, asi Toma Cruise v Top Gunu, to bylo dobrá role.
0: No, tak já si myslím, že to by byla hodně dobrá a hlavně akční role. No ale co si tak vybavuju, tak třeba takový Pajky by si nechal zahrát, nebo takový Pajky by si zahrál jednu takovou akčnější roli.
2: Tak já bych si chtěl zahrát, nebo já už jsem, mně chybí jenom ta fleška a jsem Vin Diesel, trikrát Desile.
0: Měli jsme tady samozřejmě taky Houčičí sny.
3: Dobré ráno, tady Lenka, tak já bych si určitě chtěla zahrát Miu Velosovou z Pulp Fiction, protože její ikonická scéna, když tam tancuje na Girl, You'll Be The Woman, je prostě top a chtěla bych si to zkusit. Čau.
0: No ale co musím říct, tak co se mi dneska ráno hodně líbilo, tak byla taková Michalova touha.
2: Ale tak určitě Charlieho Sheena.
0: Bráško, Charlie Sheen, co si budem povídat, ty vole? Jakože Charlie Sheen a jeho barák na pláži, jeho nespočet holek, jeho prostě jako trhlej brácha, taky k tomu prostě jako ta pohodička, ale musím říct, že tohleto by se samozřejmě líbilo i mně, hele. Úplně jsem se do toho teďka zasněl, opět jsem se do toho vžil a prostě, hele, chtěl bych teďka bydlet v Kalifornii na pláži, kámo.

8 hodin, bezmála taky 10 minut k tomu, ty posloucháš Radio Spin s tebou dál domno a my se společně jdeme podívat na další rychlosprávy. Čím dál víc se řeší, jestli nás práce nahradí AIčko anebo ne. Ale co jsem tak vypozoroval, AIčko dneska začíná prozkoumávat pokladny, aby si mohl markovat bez skenování kódu. Dokonce se učí taky operovat lidi, no a nebo za tebe odmaká půlku tvojí pracovní směny v kanclu, protože už umí třeba i posílat e-maily a posílat do nich vlastně jako třeba i různý složky, soubory a tak dále. Ale možná nejsme ještě úplně kukt, protože paradox je, že Čína má takovej super zákon. A sice to, že tě AIčko nemůže nahradit v práci. To znamená, že ať máš jakýkoliv, tak ať to umí cokoliv, tak ti prostě furt dál bude cinkat vejplata na účet. Já si říkám, že takhle by se mohl inspirovat celý svět a nikoho by to nemuselo nahrazovat. No a jedna krapec, sportovnější zpráva pro vás, kdo máte psa, tak ho můžete teďka voháknout podle svého gusta, nebo respektive podle svého oblíbeného fotbalového týmu, protože Adidas představil fotbalový dresy pro psy. Takže teďka u telky budete moc fandit hezky pěkně spolu, bude vám to ladit. No ale jedna nevýhoda tam je. Sice ta, že jsou to zatím jenom zahraniční týmy. Nicméně, třeba si to Adidas rozmyslí a třeba začne makat taky na dalších fotbalových dresech, protože co si budem povídat, ono i u té české ligy by se s tím psem fandilo moc hezky.

0: Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Na dnešní Pravdu nebo lež musím říct, že se hodně těším a jsem zvědavý, kdo se dovolá, protože dneska jsem si říkal, že vám trošičku zatopím. Ne, dělám si srandu. Dnešní téma bude samozřejmě jednoduchý a vlastně myslím si, že pro fanoušky jednoho určitýho filmu nebo respektive jedné filmové série to bude vlastně jako naprosto... Chtěl jsem říct nebe v hubě, ale ono to nebude nebe v hubě, ono to bude nebe na rádiu Spin. Takže jestli si chceš zahrát Pravdu nebo lež, a já věřím tomu, že jo, tak 210, 32, 30, 30, vytoč to, než tě někdo předběhne. Máme na to zhruba tak 4 minutky, takže určitě cinkni. No a prozradím vám právě to dnešní téma a tím je Harry Potter. Takže jsem zvědavej, jestli se tady nějaký odborník na Harry Pottera dneska ráno objeví, anebo neobjeví, ale věřím tomu, že jo, protože Harry Pottera tady máme samozřejmě rádi.

0: manželka je do toho blázen, takže tam mě nutí.
1: Chápu. Ale hele, Fajky, třeba asi si z toho něco odnes a třeba ti to přinese vítězství do dnešní pravdy nebo lži. Tak seš ready?
0: Jasně, pojďme na to.
1: Super, jdeme na to. Představitelé Hermiony a Rona spolu začali v posledním filmu chodit a jsou spolu do dneška. No, to je zapeklitá otázka, viď?
0: To je to zapeklitá otázka, protože od prvního dílu jsem viděl, jak prostě jde po tom Harrym, no. Prostě jsem čekal tu lásku s tím Harrym a ona si pak vzala toho Gingera, no.
1: No počkej, ale já myslím jako jenom ty herce, jsou spolu jako in real life, jako že jsou spolu, chápeš?
0: Já vím, jak to myslíš, ale mě vždycky od začátku už jako táhá vždycky k tomu Harrymu, ale tak dejme, že to je pravda, jako spousta herců spolu skončilo, viď, jako zrovna.
1: To je Holandsku, pravda, no.
0: Jo, viď,
1: tak. To je pravda. Tak to označujeme pravdu. A bohužel, Fajky, je to lež. Byla to jenom role. Nevadí, jdeme na otázku číslo 2. Scéna s lítacím autem a vrbou mlátičkou ve druhém filmu, tak ta se natáčela na jednom jediném autě, který se prostě komplet roztřískalo.
0: Tomu bych věřil taky, tam, že to je pravda.
1: Myslíš, že by to skropili na první dobrou?
0: Já si myslím, že jo.
1: Myslíš, že jo?
0: Já bych řekl, že jo.
1: No tak dobře. A Fajky, bylo jich 14. Bohužel, jeden trabant nestačil. Nevadí, ale. Tak třeba ti to vyjde aspoň na poslední otázce.
0: Mě zajímalo, kde vzali 14 trabantů.
1: Nakoupili, ne asi.
0: No, už je to veterán, ne?
1: Jo, to je pravda, no. V té době už byl asi taky podle mě, ale to byl podle mě nějaký rok 2002 nebo něco takového. Tak poslední otázka. Režisér Alfonso Cuarón dal před natáčením třetího dílu trojice hlavních herců úkol. Napsat esej o jejich postavách. Tak Emma Watson napsala 16 stránek, Daniel Radcliffe, představitel Harryho Pottera, tak napsal jednu a Rupert Grint nenapsal vůbec nic.
0: On bych přesně, hele, to úplně normálně to úplně sedí, protože on je Lempel, jo. Harry, ten to má na parku, to je prostě slavný podle jména. A yes. Ona prostě, jako, všude byla na každý hodině, nechyběla nikde, takže tomu bych možná taky věřil.
1: Myslíš, že se to odráželo i do těch reálných životů, jo?
0: Já věřím, že i reální jsou takový, jaký byly ty herci.
1: No tak jo, tak označujeme pravdu. A Fajky, tady se strefili to tak.
0: No vidíš, aspoň něco, hele.
1: Aspoň jeden vodík, ale Fajky, tak gratuluju k jednomu vodíku.
0: Já gratuluju tobě teda, že jsi mě přelstil teda.
1: Ale, dobrý to bylo, dobrá hra to byla, tyba, bavilo mě to dneska. Tak jo, Fajky, hele, díky, měj se hezky, čus.
0: Ahoj.

dostanou. Na váš Radio Spin máme 8 hodin a taky 26 minut. K tomu s tebou je dál. Dom dneska máme čtvrtek, malý pátek, 20. srpen, svátek slaví je Bernard, tak ještě jednou všem Bernardům přejeme všechno nejlepší. No a my se jdeme podívat taky na to, jaký budete mít na ten svůj svátek počasí, protože to úplně žádná velká hitparáda nebyla. Každopádně, když se na to mrkneme společně, pokud se mi teda tady Norové ještě v rychlosti načtou, jakože asi pravděpodobně načtou, tak aktuálně máte zhruba tak nějakých 20 stupňů Celsia, venku polojasno až zataženo. No a co se týče dnešního odpoledne, tak počítejte s tím, že by se mělo spíš zatáhnout. Teploty by měly stoupnout k 27 a na východě Česka by mělo pršet. Takže takovýhle budete mít Bernardi svátek, takže dost pravděpodobně, buď to pokud jste na západě nebo ve středních Čechách, tak to budete mít docela v pohodě. Pokud jste na východě, tak si udělejte pár tušku doma. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Začneme v regionech, a to konkrétně v Brně, protože tam se bourá, a to v Dornichu, takže tam určitě dávejte pozor. Když se podíváme na dálnice, tak D1 a D2 hlásí crash na příjezdu do Brna, takže tam určitě dávej pozor. Lehký zdržení hlásí taky D1, a to u velký výtěže po směru na Prahu. Není tam úplně kvůli čemu, jestli se tam jenom přibrzdilo nebo tam začal být nějaký crash, to tady úplně poznamenaný není, ale určitě tam dávej pozor. No a když se podíváme na Prahu pro tuhle tu chvíli, tak tady je to taková klasika, poskakuje Pražský okruh mezi Chnášenama a Barandovem v obou směrech. Jeden crash v tuhle chvíli hlásí ulice Černokostelická, takže tam určitě dávej pozor. Jinak zdržení kvůli tomu hlásí Štěrbolská spojka, a to vlastně až od Europarku v podstatě až na Černý most. Zdrží se taky určitě v Průmyslovce kvůli tomuhle tomu crashi, který se táhne vlastně až z té Černokostelecký. No a když se podíváme dál, tak se bourá taky v ulici Žitná, nebo respektive spíš asi už na Karláku. Další nehodu hlásí Jarov, a to konkrétně teda ulice Spojka. Jinak co se týče zdržení, tak to je taková ranní klasika, Povltavská, Magistrála, potom taky Holešovičky, teď víš, jak to je. Každopádně, kdyby cokoliv, tak určitě dávě vědět. Automotospin, tvoje

0: jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin 36 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky dom. No a před sebou máme hru 1 na 1, kde ten týden tak trošičku trénuješ na to, až tady pro tebe budeme něco hezkýho zase mít. Takže rozhodně doporučuji si zatrénovat, protože nikdy nevíš, kdy si budeš chtít tu hru 1 na 1 zahrát, aby si byl hezky pěkně jako rozehřátej, aby si věděl, kdy prostě jakoby se přihlásit o to slovo a tak dále. Takže rozhodně doporučuji ten trénink, tohleto osvěžení hry 1 na 1. Takže rozhodně cinkni na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní apky Rádia Spin, můžeš říct teda, jako když se těšíš na to, až si budeš moc o něco zahrát, ale teďka primárně 210 32 30 30 startujeme za 4 minutky, tak cinkni, než ti to místo v tréninku někdo vyfoukne.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
1: Hezky dobrý den všem u Rádia Spin. Máme 8 hodin a taky 41 minut. K tomu startuje hra Jeden na jednoho. No a já už tady na drátě číslo 2 vítám Honzu. Honzo, dobrý ráno.
2: Čau, dobrý ráno.
1: Čau, Honzo. Hele, zatím pro tebe nemám soupeře, tak uvidíme, jestli v tom dneska budeš sám, nebo jestli třeba ještě někdo stihne cinknout na druhou linku. Každopádně se tě zatím zeptám, jaký máš dneska ráno, jaký je to už čtvrtek?
2: Jo, dobrý, v pohodě, no. Teď se tady prokousávám Prahou.
1: Jaj, hele, takže... a poskakuje to někde?
2: No jo, tady, jak se na Holešovičkách a tady kolem Budovky peklo, no.
1: Jasně, no, tak to je taková prostě ranní, každodenní klasika. Každopádně já jdu přivítat taky tvýho soupeře, který už se nám dovolal, Rádio Spin, dobrý ráno.
3: Čau, čau, dobré ráno, Michal. Čau, já nemůžu Michale. Nechat samotnýho.
1: No, tak to je mi jasný, že nemůžeš, ale tak se tady... Poperete o pomyslný pohár ve hře Jeden na jednoho. Jenom připomínám, že abyste se mohli přihlásit o slovo a nepřihráli bod na druhou stranu, tak musíte nejdřív nechat, nebo nejdřív musíte zakřičet svoje jméno a nechat se vyvolat, ale to si myslím, že 100% víte. Je to naprosto jednoduchý, takže jestli jste ready, tak můžeme jít na první otázku.
2: No
1: tak jo, tak otázka číslo 1. Kolik slabik má slovo rádio?
3: Michal.
1: Michal, to byl fofr.
3: Tři.
1: A tři je správně. Děle, Michale, děláš si takový to, když máš vyjmenovat počet slabik, že si to u toho zatleskáš, jak nás učili na základce? Mně se to drží do dneška třeba.
3: Netleskám, ale dávám prsty.
1: A OK, ale to je taky, tak možná proto to bylo takový rychlejší. Tak jdeme na otázku číslo 2. Vyhláskuj slovo spin.
3: Michal.
1: Michale.
3: S-P-I-N.
1: Je to tam, je to tak. Správná odpověď. Tak jo, tak poslední...
3: Počkej, kole, musíte... Já jsem sám, nebo...
1: No, Honzo.
2: Ne. To je taková... Takže čeština je to jako...
1: Taková trošičku čeština, no. Tak pojďme na poslední otázku. Ještě, že tady ještě není Vicky. Vicky by mě za to zabila. Jakou zeleninu najdeš v příjmení moderátorky Rádia Spin Viktorie Hrachovcový?
2: Honza.
1: Honzo?
2: Hrách asi. Ne.
1: Hrách. Hrách je správně. No tak jo, tak Honzo, není to úplně s ostudou, jeden bodík tam je. Michale, tobě gratuluju, že jsi si dneska odnes dva bodíky. No a doufám, že příště až pro vás tady na rádiu budeme něco mít, takže se určitě zase uslyšíme. Tak se mějte krásně a díky za hru, čus.
3: Díky taky, čau.

0: jo.
1: Spin ráno. Meša.
2: Ještě tady máme. To vím.
0: Jak vím, jak vím. Čau, Vicky.
2: To je nás. I can.
0: Jo, tohle bylo, ale to není mashupu, ty vole. No tak čau, Vicky, se takhle nedobrovolně přihlásila, dobrovolně přihlásila o slovo, tak si to vyžer teď.
2: Tak jo, dobře, tak, tak nás I can to není spineři, tak co to je?
0: No, tak pojď uvíc dnešní mashup, když jsi o to řekla.
2: No dobře, tak co? Tak jo, takhle, ano, budou tam tři věci.
0: Čtyři.
2: Doháje, tak to jsem taky netrefila. Čtyři věci a už jsou nějaký uhádnutý.
0: Něco u hodnotýho už máme, ano.
2: Takže to je super.
0: Tak jo, tak se to pojďme pustit. Tak ale počkej. První se totiž dneska o slovo přihlásila Kája a já prostě nemůžu dovolit, aby Kája si tady ten svůj tip neřekla.
2: No dobře.
0: Tady jdeme za Kájou nejdřív.
3: Tak já si myslím, že tam bude znělka z filmu Ať žijí duchové.
2: Koná se svatba, trpasličí.
0: No a Vicky, to znamená, že Kája ti nechala ty těžší věci.
2: No tak já jsem tam rozhodně slyšela Sex ve městě.
0: Ano. Tak a ještě poslední dvě věci tím pádem. Tak se jdeme podívat za Kanfousem, on ti s tím trošku pomůže.
4: Pojď. Tak krásné ráno, dome, tak mashupu slyším a písničku z Ať žijí duchové. Mm-hmm. V lese, pak je tam znělka ze Sexu ve městě a pak je tam z Transformeru něco. Měj se hezky, ahoj.
2: To ty lidi. Už mám nohy, Megatrone. Kde je kostka? Všelidi ti lidé. Jo, tak to je mega. Kdyby tam zazněl Megatron, tak to budu taky vědět. Ale
0: služba Mordy Megatrone.
2: Hustý.
0: Byl tam. No ale ještě tady máme poslední jeden restík a ten si tady naložil Roman.
5: Pak tam slyším o statečném kováři, Benou Pečínku mám rád.
0: K smrti rád.
6: Benou Pečínku já rád. K smrti rád. Dej mi pečínku, Mixi.
0: Neproděláš. Miluju tu pohádku. Miluju tu pohádku. No tak jo, tak to máme dnešní mashup komplet. Já vám gratuluju.
2: Dobrá práce.
0: A příští mashup vám míchá Krištof, tak to jsem zvědavý, jak se s tím poperete.

0: Nespi, Vicky, už je ráno.
1: Ne, dobré, to já jsem jenom protahovala mluvidla.
0: Co to? Protahovala mluvidla, ty vole. Tak to slyším poprvý, to je dobrý.
1: Dobré, ne.
0: 8 hodin 54 minuty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno, ale Dom už se s tebou pomalinku, ale jestli bude loučit, před tebou je teďka sešnička s Vicky, tak Vicky, co vás čeká dneska v komunikátoru?
1: Ty bláho, dobrý, sešnička.
0: Sešnička, hezky, dobrá, hezky. Ne, sešnička, ty vole.
1: Ty jo. Hezky, líbí. Bude komunikátor, takže rozhodně, spinere, zavolej si o svůj track, máme čtvrtek, já jsem už protahovala mluvidla, prostě tak doufám, že už máš protažený, abys mi mohl zavolat. No a potom samozřejmě máme témata, takže podíváme se i na rapovou scénu, řeknu ti totiž o jednom reperovi, který zahodil svůj notes z bars, on už prostě jede jenom z hlavy. Tyba, není to Eminem. Všichni víme, že on má ty notýsky.
0: No, jasně. A není zo Slovenska?
1: Nie je zo Slovenska. A o kom mluvíš?
0: Teba Pat podle mě jako jede freestyly.
1: No tak víš to, tak máme to tady na naší československé scéně, teď se bavím o americký teda. Okay.
0: Já si totiž vybavuju jednu story, kamarád nedávno dělal desku a má tam vlastně jako hosta Pata.
1: Ano.
0: A on dělá to, že do bukletu vlastně jako třeba vypisuje texty, jak psal prostě jako Patovi, říká, jestli by mu jako poslal ten text tomu, aby to bylo prostě jako dobře napsaný slovenský, aby tam nebyly chyby, a on mu na to vypsal jakože, bráško, aký text? Já to jel z hlavy celé. Tak to si to vychutnej, ty vole, to přepisování. No tak jo, tak uvidíme, kdo další jede takhle hezky pěkně z hlavy. Samozřejmě si taky dobíte kredit a cinkněte si o nějaký song na přání. No a my se spolu jdeme podívat taky na to, co nás čeká dneska venku. Nebude to zase úplně nic strašného, mělo by tam být nějakých 27 maximálně. Ve středních Čechách a taky na západě by mělo být spíš tak jako pod mrakem k odpoledni. Co se týče dopoledne, by mělo být spíš polojasno a zataženo. No ale maximálky budou na 27 na východě Čech a taky v jižních Čechách, počítejte s tím, že tam trošičku sprchne. Nebo možná trošičku víc sprchne, když tak na to koukám, tady jsou 3 kapky, to znamená velký déšť. Tady je dokonce 5 kapek, to je ještě větší déšť. No tak jo, teď tam počítejte s deštěm, no a my se slyšíme zase zítra. Mějte se, čus.
1: Paráda.

Krásný dobrý ráno od Majku tě ještě jednou zdraví Vicky. Máme čtvrtek, malej pátek 20. srpna. No a svátek má dneska Bernard. Takže Bernarde, všechno nejkrásnější k svátku. Věřím, že dneska si dáš loka. No a teď už jdeme na bonžurku s Vicky. Hele, tak jsem koukala s kámoškou na facebookovou stránku Praha bydlení a pronájmy, protože právě kámoška se potřebuje stěhovat, a tak jsme zjišťovali situaci. No a teda fakt tam teda není z čeho vybírat, jo. Tomu říkám bytová krize. Zaujala teda nabídka pronájmu takovýho malýho, temnýho špajzu ve sklepě, kde se zvedneš z postele a už seš jednou nohou v záchodový míse. Hele, to vše za krásných 27 tisíc. No nekup to! Hele, ty fotky by vážně teda vydali na obrázkový Leporello bizárku. Hele, já bejt jí beru nabídku od cudnýho Jardy, co tam napsal: bydlím v paláci, hledám do své mramorované komnaty princeznu do 25 let s dlouhými vlasy a sportovní postavou. Na pronájmu netrvám, můžeme se domluvit i jinak. Mrk, mrk. No tak tomu říkám teda posa to tam na DiCapria. Tak dobře, pod 25 je, sportuje dost, jen teda má mikádo. Ups, ale kámoška říkala, hele, to se dá napravit, jo, vlasy se dají prodloužit, není problém, jsem ochotná vyměnit dokonce i kadeřníka. Hele, no co, bytová krize se jednoduše neptá. No tak teda já ti říkám, spinere, tyhle divno podmínky, ať si Jarda šoupne za klobouk. Hele, kámoška mu na ten inzerát jako neodepsala samozřejmě, ale já bych odepsala úplně jednoduše. Leonardo Jardo Čárka. Asi ti porádně hrablo. Tečka. Takže takhle jsme na tom teďkon s bydlením. Kámošce přeju, aby našla nějakou lepší nabídku. No a teď už samozřejmě začíná náš komunikátor. To znamená, že tady se můžeš ozvat o svůj track 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku Big Těšink, Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: si, čo chcem, bude to jenom pro tebe do studia, ať máš hezký den. Tak užívej s tím nejlepším rádiem, tak díky, čau.
1: Díky, díky, Davide. Já musím říct, s tím nejlepším rádiem, s těma nejlepšíma spinnerama, Davide, a s tvým skvělým výběrem. No tak jdeme na to, Radio Spin.

0: Radio Spin a Vicky tady s tebou a Afterwork Summer Affair Tour pokračuje. Máme před sebou další štaci, a to 28. srpna v Teplicích. Akce proběhne v Café Lipová 33 a bude tam pop-up s Jam & Co, takže bude dobrý jídlo, bude samozřejmě skvělá hudba, kterou zařídí Mike Traffic, robot, a bude tam taky Orion, takže totální pecka. Tohle je totiž akce, na který tě čeká úplná relaxace po pracovním dni. Budeš tam moc vypustit páru. No a když půjdeš třeba i 9. září, no tak to se setkáme společně v Praze, kde bude dokonce pop-up s Never Enough, což je skvělá streetová značka. Takže tam budeš moct sehnat i skvělej vohoz. Takže rozhodně neváhej, pokud chceš vědět, jaký všechny další štace tady náš Afterwork Summer Affair plánuje a jaký skvělý DJs tam budou, tak rozhodně neváhej a mrkni na naše stránky Rádia Spin. Akce je zdarma, takže nabíhej a vidíme se, ne? Teď už jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Teď koukám na regiony a tady máme nehodu na Kozinově náměstí, a to v Mimoni v okrese Česká Lípa. Bacha, je tady nehoda náklaďáku s dvěma dodávkama. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 190. kilometru ve směru na Ostravu, je tady zúžená vozovka, je to v okolí Brna, starého Lískovce. Kreš je taky na D2 a to hned při výjezdu směrem na Brno na prvním kilometru. No a kreš je v Praze v ulici Légerová a potom taky na Jana Želivského. Pokud můžeš, vyhni se, už mi to tady svítí červeně. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a zavolej mi 210 32 3030 a nebo mi pošli hlasovku. Hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další track na přání a mám tady teďkon vzkaz od Johnnyho.
2: Cinke, mohla bys mi tam zahrát od Resta Dynamit a bude to pro tebe do studia, ať ti to uteče. Pro mě, aby mi to uteklo v práci za volantem a pro všechny spinérky a spinéry samozřejmě.
1: Díky moc za vzkaz, Johnny. Takže všichni bereme teďkon nohy na ramena a utíkáme, jako kdyby v práci byl Dynamit, ať to máme rychle za sebou. Yes, let's go, Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, s tebou je tady Vicky, no a taky samozřejmě komunikátor, takže ať už jsi kdekoliv, tak si nech zahrát ten svůj song a zlepši si den. No a teď už společně zaspomínáme na školní jídelny, hele, doteď mám živě před očima ty kejdy, co jsem na základce dostávala na talíř, uf, hele, úplně ty rozvařený brambory s mazlavým čevapčičí, fuj. Ok, pardon, tohle je teda moje trauma, je mi z toho smutno, ale evidentně s vysokou školou se kvalita jídla úplně nezlepšuje. No a Univerzita v New Yorku má asi hodně špatnou menzu, protože to studenti vzali do svých rukou. No a to doslovně, oběd si šli ulovit. OK, ulovit, no a co ulovili, tak to ti povím už za tři treky, ale neuvěříš, je to fakt neskutečná divočina, mám tady pro tebe jednu nápovědu, schválně. Ne, drak to není. Tak můžeš hádat dál. Za chvilku už ti řeknu víc, teď si dáme ještě počasí. Tak, podíváme se na to, jak máme venku. Momentálně pod mrakem v Praze nějakých 21 stupňů Celsia. Ve zbytku republiky jak by smet. S tím, že na jihu čekej i občasný dešťový přehánky, teďka dopoledne, odpoledne už se nám zatáhne úplně všude a bude lejt jako z konve a to po celé republice bude kolem 29 až 33 stupňů Celsia, takže fakt docela hic. Spin Radio.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz, pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Zbrašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Dámy a pánové, Afterwork on Tour je koncept

0: restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
2: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
1: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
2: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
3: Československý underground.
4: Aha, yeah, M-Slim, Kladno reprezent, 27201.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co

0: Rádio Spin a Vicky tady s tebou. No tak máš taky někdy hlad jako vlk? Tak mega hladoví byli i studenti z New Yorku, protože jejich menza je evidentně velký špatný. No a tak se rozhodli, že si uvaří sami. Ale nešli lovit špagety mezi regály. To je pro amatéry, ale vydali se skolit velký zvíře. Jako pořádný maso, chápeš, aby si pošmákli. No a teď tím nemyslím zajíce, ani jelena, ale schválně...
1: Co to leze ze křoví? No tak honem, kdo to ví? Kdo jsou lidi zlatý, tři koule chlupatý, kdo pak aspoň napoví?
0: Ano, je to tak. Medvěda! Neskutečný. Já fakt zírám. Ale víš co? Rozporcovat takovýho medvěda, to není žádná sranda. Takže tohle celý mělo jeden výborný následek, jo. Protože následně ta vysoká škola v New Yorku se rozhodla připsat do školního řádu nový pravidlo pro hladový studenty, dodatek ke kolejnímu řádu dvojtečka. Zakazuje se porcovat medvěda ve společné kuchyni. A teda, to by mě zajímalo, jaký si dali recept. Ruličky do ručky, jako předkrm medvěd na medvědím česneku, hlavní chod medvěd na divoko a jako desert chlupaté překvapení. Jako takhle, já se medvědů bojím, ale teda musím ti říct, že medvědů se bojím těch, co pobíhají po Tatrách, ale kdybych dostala ve školní jídelně na talíř medvědí steak s UHO, univerzální hnědou omáčkou, tak si myslím, že by mě ten meč teda dost pobavil. A konec konců, já nenechávám zbytky a mám hlad jako medvěd. Vždycky. Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Jo, romantika na ráno, na dopoledne.
1: Péčka, dobře, takže si dáme takové romantické ráno, dopoledne. Tak jo, tak let's go, krásný den,
0: díky,
1: mějte se.
0: Čau, čau,
1: díky,
0: čau.
1: Ahoj, Radio Spin.

0: a jeho host.
1: Čau, tady Roman. I dneska v 7 večer na rádiu Spin startuje Spin Talk. Kdo bude hostem?
2: Čau, já jsem Anky a dneska si s vám budu chvíli povídat.
1: Zapněte si rádio. Dneska večer v 7.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.
3: Miluju mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Vicky tady s tebou a samozřejmě komunikátor, ale taky důležitá zpráva a to, že se nám blíží Hip-Hop Camp 2026. Je to tak, začíná už tenhle pátek 21. srpna a bude až do 22. Bude tam spousta skvělých interpretů, který znáš, jednoduše legendy, a to světové scény a samozřejmě i naší české. Mimo jiné tam můžeš potkat taky Michailova, Vec a nebo třeba Prago Union. No a právě jejich tracky jsou ty soutěžní a právě ty výherní, díky kterým můžeš získat lístky právě od nás, od Rádia Spin. Stačí pozorně poslouchat a jakmile za sebou uslyšíš Michailova Všechno je, jak má bejt, Vec Máme všetko a Prago Union Verbální atentát, tak hned volej. No a třetí, kdo se dovolá a řekne správně heslo Chci na Hip-Hop Camp Spine, tak dostane lístky přímo od nás a může rovnou vyrazit. Tak doufám, že to máš zakroužkovaný, protože opravdu Hip-Hop Camp probíhá po 6 letech, je to velká událost. No a správný spinner tam přece nemůže chybět, tak poslouchej, měj nastražené uši. Dneska je poslední den, kdy se dá soutěžit. Teď si dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, nehodu máme v Jindřichově Hradci na Jarošovský, no a potom taky v Liberci v ulici Klášterní. Teď už jsem na dálnici, tady máme kreš na D1 na 211. kilometru ve směru na Brno v okolí Holubice. No a kreš v Praze můžeš čekat na Kbelské za sjezdem z ulice Novopatská směrem na Letňany. Už se nám to tady trochu štosuje, tak bacha na to. No a pak mám tady taky jednu čerstvou zprávu ze silnice, a to od Petra.
1: Kaliky, tady Petr, hele, prosím. Vy co jedete po Argentinský směrem ven z Prahy v Holešovicích, jak je postavená ta nová hasičárna, tak těsně před tou hasičárnou mají policajti trojnožku, chtějí prachy naše a měří tam 50, takže dávejte bacha. Tak jo, čau.
0: Jo, chtějí prachy všech, kdo to tam vohulej, tak bacha na to. Tak tohle je zatím ode mě z dopravy vše. Díky Petře, no a pokud máš i ty nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej, anebo pošli hlasovku. Díky za to.
2: Automotospin, tvoje

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. One life flows, yeah, I got some of those. You get me, Jamie?

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání. No a já už tady mám teďkon vzkaz od Boys, let's go.
2: Čau Vicky, tady gangbandiáci, prosím tě, nech nám zahrát písničku od Vece Slovák pro všechny krásné holky, který se teďka někde opalují a sluníš se na sluníčku.
3: Jsem Slovák, obyčejný Slovák, mám sara Čau!
2: Díky!
1: Juch, juch, juch, tancuju, tancuju, vykrucám. No a samozřejmě dáme si teď trošku folklore vibe, jenom bych ráda připomněla, že například i Več bude vystupovat právě na Hip-Hop Campu 2026, takže pánové, doufám, že pozorně posloucháte, aby vám lístky neunikly, tak jdeme na to. Pro vás k práci, Radio Spin.
4: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a v příští hoďce se společně podíváme na Moravu. Moravu mám mega ráda. To jsou jako...
1: Tam je srdce moje, Moravo.
0: Takže tam, kde kvetou jabloně, prosím tě, tam se podíváme, protože docela se tam tykon dějou věci, jako, ale velký repový věci. No ale jako pozor, tam jsou stárci, kteří repujou během hodů, no a já si tohle to nemůžu nechat pro sebe, jako za mě totální pečka. Takže komu budeme dávat shoutout, tak to se dozvíš už za tři tracky, protože já koukám a nestačím se divit. No a teď ještě počasí. Tak tady se nestačím divit, tady už se stačím, co se týče počasí, tak tady je to takový všelijaký. Momentálně v Praze 21 stupňů Celsia, ve zbytku republiky až 24, převážně čekají hlavně mraky. No a dneska odpoledne to bude zase drsný a bude to vypadat asi nějak takhle.
2: Prší, prší, jen co leje, kam koníčky pojedem, prší, prší, jen co leje, beru kozla a dávám splash.
0: Já bych to líp neřekla, bude 27 až 33 stupňů Celsia.
3: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz. Radio.

0: jsme Radio Spin. Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
1: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
0: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
1: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
2: Radio Spin jde s tebou.
3: Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně.
2: Radio Spin jde s tebou.
4: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
2: Radio Spin. Československý underground.

0: Maj krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za minutu 11 posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Ja som Hibo Bracho. Celý život hip-hop. Mikey Beats. All kind.

Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a teď tady mám pro tebe fakt cool zprávu. Na Moravě teď proběhly hody, Stárky a Stárkové tančili v krojích kolem Majky, ale zapomeň na lidovky. Stárci v Křenovicích u Slavkova totiž rozjeli ale úplně milionovou show. Hele, teď budeš mrkat na drát, já jsem nevěřila.

0: Velsou odnoží čtvrté ší, pivo, víno a šoupičky. Zoru okutuna, myslím, slyšel od všech, nejlepší je křeta. Jestli máš pochyby, tak já tě přesvědčím, že tahle věc je hvězda.
1: Tahle věc, ta je teda ale neskutečná jezda, jízda a taky samozřejmě hvězda, jak to tady říkám, no jednoduše tohleto vidět naživo, fakt borci, jako vesnice Křenda je fakt nejlepší, tenhle folklor rap, který má fakt dobrý flow a zároveň i for, na Spotify bohužel není. Bohužel, fakt jsem z toho smutná. A víš co, tak si říkám, že ačkoliv jsem rodilej Pražák, tak teda já opravdu nasednu do toho autobusu a vážně uvažuju, že tam dojedu, že se tam za nima stavím na to kácení máje, který mají 21. listopadu, jo, takže já už kroužkuju rodiáře, no a čekám teda full koncert, který si teda rozhodně nechci nechat ujít. Radio Spin.

Určitě nebudu lhát, když řeknu, že znáš tyhle velký jména světovýho a domácího rapu. Eminem, Jay-Z, Snoop Dogg, Paulie Garant, René Dunk a nebo třeba Dorian. Znáš? Znáš. A teď zkus přemýšlet. Schválně. Co tyhle týpky spojuje? Co tyhle týpky spojuje?

0: Vicky, tady s tebou další triky na přání, no a před chviličkou mi tady volal Štrůdl.
1: Čau, tady Štrůdl, zdravím všechny spinery, prosím tě, Vicky, zahraj tam něco od AJ Tracyho. Děkuji pro všechny spinery, který zrovna poslouchají, a tobě do studia.
0: Díky moc, Štrůdle, no a já to samozřejmě posílám tobě k moři. Doufám, že si pořádně zlastíš rádio, ať to překřičí ty vlny. Jdeme na to, Radio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice, tady nám totiž poskakuje D8 v okolí Všestud, čekej tady až 15 minut navíc směrem na Ústí. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme stále crash na Jana Želivského a tvoří se tady kolona, takže pokud můžeš, rozhodně to oběť. No a crash je taky na Kbelské a to za sjezdem z ulice Novopatská směrem na Letňany. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě rozhodně dávej vědět 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně. Automotospin.

0: byste si zahráli vy?
1: Tak já bych si chtěl zahrát, bo já už jsem, mě chybí jenom ta pleška a jsem Vin Diesel, třikrát vesile.
0: Tak plešku mám já, že jo?
2: Jelikož to mám i vytetovaný na ruce, tak bych si zahrál Venoma.
0: Venoma schvaluju.
3: Dobré ráno, tady Lenka. Tak já bych si určitě chtěla zahrát Miu Volosovou z Pulp Fiction, protože její ikonická scéna, když tam tancuje na Girl, You'll Be the Woman, je prostě top a chtěla bych si to zkusit. Čau.
0: A já jsem si říkal, že i holky budou mít svoje filmové touhy, hele.
4: Tady Zdeněk, asi Toma Cruise v Top Gunu, to byla dobrá role.
0: No okej.
1: Okay. Ale tak určitě Charlieho Sheena.
0: Je, Charlie Sheen, hele, pohodička, holky, viska, barák u moře, ale divím se, že by si tady na rádiu Spin nikdo nezahrál toho automechanika z filmu pro dospělý, protože to by si klidně zahrál já. No tak užívej zbytek dne, no a my se spolu slyšíme zase zítra ráno mezi 6 a 9. Měj se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švech. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Je to tak, mám tady teďkon vzkaz od Aničky, která zdraví hodně, hodně lidí.
2: Ahoj, tady Anička, chtěla bych poprosit o zahrání písničky od Biggieho nebo Tupaka do věznice Jiřice, pro Evžina Barákovýho, pro Páju Červeňáka, pro Péťu Bandyho, pro Láďu Banga a pro kluky z Jiřic a pro Šunkara. Kluci, ať vám to rychle utíká.
1: Díky moc, tak já se připojuju, zdravím Jiřice a posílám Changes, Radio Spin.

Posloucháš Rádio Spin, no a vlastně už za chvilku nám začne poslední hoďka komunikátoru, takže rozhodně neváhej a zavolej si ještě o svůj song. Každopádně mám tady pro tebe fakt zajímavý téma, protože ti řeknu o reperovi, který si nic nepíše. On prostě hází svoje bars přímo z hlavy, jak mu to tam přijde, tak to tam takzvaně sype z rukávu. No a ty bláho, nebavím se teda o Patovi, jak řekl ráno Dom, který prý taky sype svoje lyrics z rukávu, ale o někom jiným. Podíváme se teda na světovou scénu, respektive do Ameriky, takže už tak můžeš jako hádat, kdo by to tak mohl bejt. Jenom řeknu, Eminem to vážně není, protože jak víš, tak ten si toho píše hodně, ten má svoje notebooky a různý knížečky a všude spousta papírů, tak ten ne, ten by z toho mohl dělat blaštovky. No tak nech se překvapit, za 3 tracky víc, teď už počasí. Tak, teď se ještě podívám s tebou, jak je venku. Venku je, já jsem chtěla říct zima, ale to fakt není. Máme 22 stupňů Celsia, v Praze ve zbytku republiky 24 až 26 stupňů Celsia. Čekej polojasno, dneska odpoledne bude hrozná průtrž mračen. Bude až 29 stupňů Celsia, až 32 dokonce na Moravě. No prostě úplná šílenost. A připrav se na to, že hlásí taky výstražně bouřky. A to silný bouřky. Takže bacha! Slyšíš, jak to řeže? Otevřel jsem nový dveře. Takže zdravím Buku a bacha na ty bouřky.

0: pekný štvrtok. Aj dnes večer ťa čaká Spin Talk. Hosťom bude Anky, ktorý s Romanom preberie hlavne svoju aktuálnu dosku, jej vznik, aj to, čo je za jednotlivými trackmi. Spin Talk od 7. takto lať. Kutná Hora bude od dneška až do soboty patriť Teatrfestu. V amfiteátri na Kaňku ponúkne divadlo, hudbu, stand-up, kúzelníkov aj ohňovú show. Program štartuje každý deň o 5. Muradov a Flery riešia odvetu. Flery chce boj o titul v poloťažkej váhe. Muradov ho láka do ťažkej, kde by mohol zaútočiť na historický tretí titul OKTAGONu. V hre je aj termín 29. prosinec v pražskej O2 aréne. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu. Repu

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci.

Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou a taky poslední hoďka komunikátoru. No a teď se jdeme podívat zblízka na toho rapera, který si perími z rukávů přímo do majku. Yes, je to Lil Wayne. Toho nepotkáš se zápisníkem v ruce, teda teď už ne, jo. Původně asi chtěl být jako Eminem, chodit po světě s notýskem a tvářit se dramaticky, ale pak se dozvěděl, že Jay-Z je jiný střelec a že svoje hity nahrál stylem Jay-Z, jsem tu, zapni mic a já zandám z patra total pecku. No a tak Wayne byl jako fajn, to chci taky chci být jako Jay-Z a zandat takhle total pecku jen tak z hlavy. Takže sebral svoje napsané texty, všechny je vypustil v 35-minutovém tracku 10 000 bars, jakože fakt hodně bars. No a potom, co se takhle legendárně vyprázdnil, začala jeho nová éra. Řekl si, hele, budu taky mega mysl, všechny moje bars budou oteď total freestyle. No a díky tomu vznikly The Carter Series, nebo jeho mixtape run. Prostě Wayne teď víc reaguje na beat a na hudbu. Všem se to líbí, vlastně díky tomu má vlastně jedny z nejlepších textů v současné scéně. Prostě, když se zaposloucháš, fakt to stojí za to. No a já teda jenom musím říct, že joke je v tom, že on jak je hází z patra, tak si samozřejmě nepamatuje. Takže potom nastává ta druhá fáze a to je ta, že lidi z jeho týmu mu ty texty přepisujou a když má nějakou live show, tak on se ty svoje texty musí učit, protože už neví, co tam zandal. Já si pamatuju, že jedno legendární video, kde se diví sám nad svojí genialitou. Cože? To jsem vážně řekl? Jo, to zřek, je to tam. Máš to dokonce nahraný. Wow, tak to jsem nečekal. Hele, taky bych se někdy chtěla zaposlouchat tady do záznamu z rádia a bejt jako, to jsem řekla? Wow, tak to bych do sebe neřekla, to se musím poplácat po rameni. No tak, třeba to jedno krásného dne taky nastane. Rádio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání a mám tady jednoho Michala, který se nám vrátil o pár let nazpátky. Ahoj.
2: Ahoj, Vicky.
1: Michal se vrátil zpátky do puberty. Řekl si, jak jinak se přiblížit, než zpátky tím, že bude mutovat. Michale.
2: O 20 let se vrátil v čase.
1: Hele, ty budeš stále mlad. Přeju ti, aby si byl co nejdřív zdravej. Můžu ti proto zahrát písničku Hudba léčí. Co to bude?
2: Ale bude to Kontrafakt a...
1: Reklama na rap.
2: Reklama na rap, ano, děkuju.
1: Tak prosím tě, hlavně pro tebe, aby si se brzo a co nejrychleji vykurýroval, protože jsi vyhrál ty lístky na Hip Hop Camp 2026 tady u nás na rádiu Spin. Gratuluju!
2: No a
1: teď už hlavně, ať jsi zdravý, ty bláho. No tak něco teplýho, čaj si dej, nějaký dobrý obklad. No a vidíme se na Hip Hop Campu v pátek, jo? Čau.
2: Jedeš tam?
1: Ne, zatím se nechystám, ale jako všichni, že se tam uvidíme, chápeš?
2: Jasně, tak.
1: Všichni spineři, přesně tak. Měj se krásně zatím, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Spin.
0: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď. Radíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Nehoda je v Brně, a to v ulici Porgesova. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D35 na 261. kilometru ve směru na Olomouc, a to v okolí města Křelov-Břuchotín. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme crash v ulici Ďáblická, potom taky na Petrohradské, kde nám to lehce poskakuje. No a poskakuje sama o sobě taky Štěrboholská spojka směrem na D1. Zatím tam čekají kolem nějakých 6 minut navíc. To je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě, dávej vědět mě i spinnerům 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v repu.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a poslední track na přání, který tady bude takovej motivační, bych řekla. Lukáši, co budu hrát?
2: Ahoj, poprosím dolara, nikdy se nezměním.
1: Okidoki, protože motivační bude v tom, že budu Lukášovi hrát právě k jeho učení se na zkoušky, který bude mít už teď ve středu. Takže Lukáši, teď se soustřeď, to dáš, rovnice spočítáš, hele, matiku levou zadní uhlídáš, zdravím tě do Ústí. Vždak na to tak máš, takže jdeme na to, Dollar Prince, Radio Spin.

0: posloucháš Rádio Spin. Vicky pomaličku končí, ale už tady mám Jirku, čau.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Let's go. A prosím tě, normálně v téhle hoďce jsme řešili Lil Wayna. Mm-hmm. Já jsem o něm mluvila, že on si prej vůbec nepíše svoje texty.
1: Freestyluje.
0: On freestyluje.
1: Hustý.
0: Jenom freestyluje.
1: Já jsem o něm někdy jednou čet, nevím, co je na tom pravdy, nechtěl bych ho tady jako nachřknout z něčeho, co není pravda, ale čet jsem, že má strašně málo IQ. Že má, teď jako neřeknu kolik, třeba 80, jako jo, ale prostě čet jsem, že má Lil Wayne strašně malý IQ. A že vlastně ku podivu, kam až to jako dotáhnul.
0: Wayne nás doufám teď neposlouchal, anebo že tomu nerozumí. Ale jako já musím říct, že samozřejmě vnímám ho, že je takový jako vyčilovaný.
1: Je vyčilovaný.
0: Ale já ho vnímám jako vyčilovaný.
1: Já bych si dokonce i tipnul, z čeho je tak vyčilovaný.
0: Já taky mám pár tipů, ale myslím si, že třeba jako za mě jako působí vlastně inteligentně, on působí jako, že je z jiné planety trošku.
1: Ale jako možná třeba si dělali jenom takový ten IQ test na Facebooku, že jo, tam každému vyjde, že má 20 IQ, takže...
0: A nebo si dělal možná ten test, co si dělal Trump, jo. Který mu vyšlo, že je to genius.
1: Možná.
0: Tak prostě možná to byla ta stejná apka, možná je to úplně random prostě chrlič čísel. Náhodných čísel. Tak. No tak jo, Jirko, prosím tě, co budeš řešit dneska ty?
1: My se dneska podíváme na prvního humanoidního robota, který předběhnul Usaina Bolta.
0: Jejda, a je to tady.
1: Takže už nemáme nejrychlejšího člověka, ale už máme nejrychlejšího robota.
0: Tak to je bolavý,
1: Teď už to bude jenom jedna takováhle věc za druhou, prostě všechny ty naše rekordy teď už budou prostě přebírat ty roboti a za chvilku tady prostě budeme mít robotickou Guinnessovku.
0: Hrozný. Ještě štěstí, že to krkání té ABCD, ve kterým jsem já přeborník, mi ještě chvilku podle mě zůstane.
1: No ale oni nainstalujou nějaký podle mě jako reproduktory.
0: Zase krkátka.
1: Krkátka.
0: A jsem v loji. Tak jo, tak snad to ještě chvilku potrvá. Každopádně užívejte koncírkou Spin Extra a já se budu těšit zase zítra. Teď už ti jenom rychle řeknu, jak je venku. Jirko, máš k tomu něco aktuálního?
1: No, nepršelo.
0: To je dobrá zpráva, protože odpoledne hlásí velkou výstrahu bouřek, takže bacha na to, neschovávej se mezi stromama, nelez do toho lesa, jinak tě to může spálit. Momentálně 24 stupňů Celsia v Praze, zataženo ve zbytku republiky až 29 stupňů, no a odpoledne bude prší, je celé, je, promiň, já si prostě nemůžu jakoby pomoct, to jste moje oblíbený.
2: Prší, jen co leje, kam koníčky pojedem. Prší, jen co leje, beru kozla a dávám splash.
1: No a když už to říká ASAP Jarda, tak to bude asi pravda.
0: Jardo, ASAP se jdi schovat. Tak jo, užívejte, mějte se krásně, těším se zase zítra, ahoj.
3: Spin Radio.
4: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
5: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
4: Říkáš vysokéškoly.cz. Pecka, jdu tam.
5: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Dámy a pánové, Afterwork on Tour je kontrolu.

0: Vybraných zastávkách se na vás budou těšit také speciality od restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

Přeju ti příjemný odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já ti přeju pohodovej čtvrtek, a.k.a. malej pátek. My se dneska koukneme na nejrychlejšího robota na světě, mrkneme taky ale na jednu kuriozitku, co se odehrála v Indii. Řekneme si taky o novém projektu, se kterým se teď pochlubil 50 Cent, no a samozřejmě po celou dobu tady budu hrát taky podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Jinak dneska máme teda 20. srpna, svátek slaví Bernard, takže všem Bernardům přeju jenom to nejlepší. Jestli ty nějakýho Bernarda znáš, tak na něj dneska hlavně nezapomeň. No a my už to teda můžeme odpálit. Čtvrteční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to společně užít.

Posloucháš Radio Spin, máme tady další robotický rekord. Humanoidní robot od čínské firmy Unitree tak zaběhnul rychlejší čas než Usain Bolt, a to dokonce o nějaký 3-4 setiny sekundy, teda na metr, takže dost velká rychlost. Každopádně z tohohle závodu, nebo ten nebyl to závod, ten robot tam byl sám na té trati, ale z tohohle běhu jeho tak vzniklo i video, a docela srandovní video, protože samozřejmě robot, který vyvine takhle velkou rychlost, tak nedokáže zastavit potom prostě na místě. I člověk musí prostě trochu doběhnout. No ale tenhle robot prostě běžet nepřestal, a potom, co teda zaběhnul svůj životní výkon a padnul tenhle rekord, tak prostě běžel dál, no a napálil to do rozvodní stanice a celý se rozsekal. Já už jsem tady chtěl teda říkat, jak už se můžeme těšit na novou olympiádu, která bude sestavená jenom tady z robotů. Asi nás to někdy čeká, ale myslím si, že na to máme ještě čas. Do té doby by vedle toho musela být nějaká, chtěl jsem říct spalovna, ale možná křemíkový nebe, jak by řekl Kryton z Červeného trpaslíka. Protože jestli budou takhle zapálený do toho boje o ty medaile, tak možná bych se jich zničilo i víc. Každopádně, jestli se dočkáme robotických olympiád, to se ještě uvidí. My teď každopádně pokračujeme s hudbou.

Vaškem. Rádio Spin tě na tenhle legendární festák plnej hip-hopu dostane. Poslouchej Rádio Spin, najdi tuhle trojici tracků.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin na D11. Tady aktuálně vidím velký zdržení u nějakého 22. kilometru. Postojíš si tady ve směru na Hradec Králové, takže na to určitě dávej bacha. Bacha dávej i na D8. 43. kilometr hlásí obousměrný zdržení. Na D1 si postojíš při příjezdu do Prahy. Tady je to zasekaný už od nějakého 176. kiláku. No a v neposlední řadě dávej bacha taky na D5. 26. kilometr ve směru na Plzeň. I tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Regiony, tak ty vypadají aktuálně v pohodě průjezdný. Mrkneme rychle ještě na silnice v Praze. Tady si postojíš zejména v Bubenečském tunelu, kde se to táhne směrem na Holešovičky. Štěrboholská spojka, ta je zasekaná obousměrně. Postojíš si i na pražském okruhu v okolí Řeporí. No a co se nehod týče, tak aktuálně jeden crash hlásí Patočkova ulice a jednu nehodu vidím taky v Radlický. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady, aby zazněl v éteru, aby ho slyšeli i všichni ostatní spinneři, tak ho tady můžeš naladit buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já už tady mám od vás hromadu vzkazů, takže jeden z nich vybírám a jdeme si poslechnout, co tam teda naladíme.
1: Kámo, dej mi tam víc, víc, víc, víc, víc rapu, víc shows, víc hlav, víc, víc. Díky moc, čau.
0: Tak jo, budou to PSHčka takhle při čtvrtku, takže já to tam hážu, ty užívej pohodový odpoledne, jestli seš ještě v práci, tak tam má ti to hezky od ruky, no a jestli seš za volantem, tak tam dávej hlavně bacha.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra.

0: Čtvrteční odpoledne posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my i dál pokračujeme ve Spin Extra. Asi víš, že krávy v Indii jsou posvátný. My se za pár minut podíváme na to, co se stane, když v Indii se taková kráva zraní, nebo nedej bože, třeba i zemře, takže už za pár minutek ti řeknu víc, řekneme si o takový jedný kuriozitní události. Samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. No a než budeme pokračovat, tak se ještě taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 25 stupňů, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že tady vidím, že ještě během odpoledne by nás lehce měly trápit přehánky, ale nic zásadního by to bejt nemělo. Co se zítřka týče, tak tam vidím maxima na 27 stupních a celý den bude pod mrakem. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
4: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky méně nároční, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s DABou. Radio

0: jsme Rádio Spin.
1: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
2: Letím do cizích pokojů plných nočních můr. Oni jsou vzhůru, zatímco jejich původci spějí. Možná si v sobě mohl krotit kreaturu a nemlátit kluka, možná by teď nechtěl strachy blejt. Možná vám přišlo vtipný šikanovat v kruhu přátel spolužáka kvůli tomu, že byl podle vás jinej. Možná by teď nemusel na tramvá za čnůru, možná že se jenom nechtěl skamarádit s každým debilem. Možná ta holka chtěla jenom mít ven. Možná nečekala, že jí znásilníš kvůli tomu, že se fajn oblíkne. Možná chtěla někdy dítě šťastně žít. Možná si smyslel, že se přitom fakt bavíte. Možná ten týpek nečekal ten výstřel. Možná jsi nečekal, že když ho budeš okrást, tak ukončíš jeho příběh. Možná ho teď vyhlížejí rodiče z okna a čekají, až přijde. Možná že jsi ustihl utratit jeho peníze. Možná že ta rodina chtěla jet jen na výlet. Možná nečekali to, že do nich autem vlítneš. Možná jsi neměla pít, možná jsi měla žízeň. Možná jsi jim zničila život a sobě víkend. Možná jsi neměl dětem říkat, nic neumíte. Možná chtěli kreslit, tancovat. Možná že si nevěří teď. Možná že jsi týpek. Možná tvoje dětství bylo taky plný těch debilních vítek. Možná že jsem střítek z pohádek. Možná výkvět fantazie těch repových dítek. Víte, možná nejsem real, páč neselím ty těla kytek. Možná jsem jen obyčejný člověk, vítej. Možná jsem jen táta, který dříme. Možná bych byl ztracený, kdybych sám sebe neobjevil v rýmech. Možná mezi náma žijou miliony příšer a dost možná jejich útok nepřijde ze skříně.
3: Za 2 minuty, 2 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.

0: Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Flex.

Ladíš Radio Spin, v Indii jsou krávy posvátný. Když třeba krávy přecházejí přes silnici, tak všechny auto musí prostě počkat, nemůžou dokonce ani troubit nebo nic podobného. Zkrátka si je tam hejčkaj. No a v severní Indii se teď stala taková tragédie, spadlej kabel z elektrického vedení, tak zabil býka. No a co nenapadlo všechny ty lidi? Ty se chtěli samozřejmě pomstít a nenapadlo je nic jiného, než teda vzít klacky a tyče a zmlátit ten transformátor, ze kterého ten kabel spadnul. No tak matka všech krav se jim za tohle asi odmění, přinejmenším teda tím, že nadcházející dny v té vesnici nebudou moc svítit ani používat elektrický spotřebiče, a to se vyplatí. Chudák teda ten bík, z něj asi stejky v té Indii taky nebudou. Radio Spin!

Posloucháš Radio Spin. 50 Cent tak se v posledních letech stal velkou součástí filmového průmyslu. Za poslední léta tak si sám zahrál v několika filmech a seriálech, sám taky produkoval několik věcí. Jeho společnost G-Unit Films and Television tak se podílí na nespočtu taky nových audiovizuálních děl. No a teď 50 Cent oznámil, že bude spolupracovat na novém seriálu Payday, který bude teda natočený podle stejnojmenný hry Payday, což je taková hra, kde se vždycky šla vyloupit nějaká banka, nebo zkrátka bude to nějaká velká loupež, do který teda 50 Cent bude mít slovo mluvit. Takže já jsem moc zvědavý, co se z toho stane. Já jsem tu hru párkrát hrál, vlastně to byla docela sranda. Byly tam takový ikonický masky, který myslím, že v tom filmu musí být, protože to bude jako vizuální prvek, který tam bude hodně, hodně údernej. Takže jsem zvědavý, s čím vším 50 Cent přijde. No a nejen s tímhle seriálem, ale jsem zvědavý, s čím vším 50 Cent přijde ještě do budoucna, protože sám říkal, že se svojí společností G-Unit Films and Television má do budoucna ještě velký plány. No tak uvidíme. Teď už se od filmu a seriálu vracíme k hudbě. Posloucháš Radio Spin.

0: a jeho host.
1: Čau, tady je Roman. I dneska v 7 večer na rádiu Spin startuje Spin Talk. Kdo bude hostem?
2: Čau, já jsem Anky a dneska se s vám budu chvíli povídat.
1: Zapněte si rádio. Dneska večer v 7.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.
3: Brančikováč. Brančikováč, vím, kdo to je. Tam možná vysoké je Brančikováč. Řekl jsem ta DJ, diskotékář z Výhalovic. Ko jo, poznám toho Brančikováč. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje Hoze Sobolevský.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, na D1 aktuálně vidím velký zdržení při příjezdu do Brna, postojíš si tady už od 170. kilometru, taky 52. kilometr na D1 zlobí a to naopak směrem na Prahu, takže tady dávej taky bacha. Na D11 vidím štosovačku u 32. kilometru, tady si postojíš obousměrně, no a obousměrný zdržení vidím taky na D8 a to u 48. kiláku. Regiony tak ty jedou i dál v cajku, když se pak podíváme na silnice v Praze, tak Bubenečský tunel směrem na Povltavskou hlásí zdržení, postojíš si taky na Štěrboholský spojce, tady se to začíná štosovat obousměrně, takže bacha na to, bacha taky na Pražském okruhu v okolí Řeporí, kde nějakou tu minutku navíc taky nabereš, no a vidím tady taky pár nehod, Patočkova ulice hlásí jeden crash, Karlovarská ulice, tady vidím taky jednu nehodu a v neposlední řadě jednu nehodu hlásí taky ulice spojovací. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace, všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší

0: byste si zahráli vy?
1: Tak já bych si chtěl zahrát, bo já už jsem, mně chybí jenom ta pleška a jsem Vin Diesel, třikrát vesile.
0: Tak plešku mám já, že jo?
2: Jelikož to mám i vytetovaný na ruce, tak bych si zahrál Venoma.
0: Venoma schvaluju.
3: Dobré ráno, tady Lenka. Tak já bych si určitě chtěla zahrát Miu Volosovou z Pulp Fiction, protože její ikonická scéna, když tam tancuje na Girl, You'll Be the Woman, je prostě top a chtěla bych si to zkusit. Čau.
0: A já jsem si říkal, že i holky budou mít svoje filmové touhy, hele.
4: Tady Zdeněk, asi Toma Cruise v Top Gunu, to bylo dobrá role.
0: No okej.
1: Okay. Ale tak určitě Charlieho Sheena.
0: Je, Charlie Sheen, hele, pohodička, holky, viska, barák u moře, ale divím se, že by si tady na rádiu Spin nikdo nezahrál toho automechanika z filmu pro dospělý, protože to by si klidně zahrál já. No tak užívej zbytek dne, no a my se spolu slyšíme zase zítra ráno mezi 6 a 9. Měj se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu, každý všední den od 6 do 9.

0: 10, 32, 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Můj style je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou. Makama tvořím, jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám vol na live show, když drum se nechápou, zlá

0: V rámci pořadu Spin Extra hraju i dál přesně podle tebe. Já tady mám teď ještě jeden restík a to vzkaz od Davida.
1: Čau Jirko, tady David. Zahraj mi tam prosím tě písničku od Ega, Žijeme len raz. Bude to jenom pro tebe do studia, ať máš hezký den. Tak díky, čau a užívej.
0: Tak hezký den, teď díky Egovi samozřejmě mít budu, takže já to tam hážu, Žijeme len raz, no a pojďme si to všichni společně užít. Letní pecka, i když se nám venku trochu toho počasí zhoršilo, tak tenhle song dokavať bude znít, tak léto stále bude trvat. Jdeme na to.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, dneska máme 20. srpna, svátek tak slaví Bernard, takže všem Bernardům přeju jenom to nejlepší. Za pár minut ti řeknu o jednom turnaji, do kterého se může zapojit úplně každý z vás a každý z vás tam může taky bojovat o dost velký peníze, takže na to buď rozhodně ready, samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Než ale budeme pokračovat, tak se taky ještě podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 25 stupňů, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že počítej s lehkýma přeháňkama, který nás ještě během dneška budou trápit. Zítra tak tady vidím, že už by to mělo být úplně bez dešťů a maxima ty se vyšplhají na 27 stupňů.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
4: Ale... nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
3: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
4: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
5: Oni jem, daddy cool, navždy neasi. Jak na stráž pod na pláž, more, neasi. Prečo máš sebe dáš,

Posloucháš Radio Spin, určitě znáš karetní hru Uno. Nepochybuju, že spousta z vás tuhle hru někdy hrálo, spousta z vás by třeba řeklo i, že jsou dobrý v téhle hře. No a teď tady bude nový mistrovství světa právě v karetní hře Uno. To proběhne online, nebo respektive kvalifikace proběhne online a může se do něj zapojit úplně každý z vás. Stačí si stáhnout jenom bezplatnou aplikaci Uno Mobile a tam až do 27. září budou každý týden turnaje, který teda, když budeš hrát a budeš vyhrávat, budeš dobrý, tak se potom kvalifikuješ do dalšího kola, který odstartuje v říjnu, a to na Floridě, v Chicagu a taky v Kalifornii. No a pak velký finále tohodle mistrovství světa v Uno, tak se uskuteční 11. listopadu v Los Angeles a dokonce bude živě vysíláno i na Twitchi. No a teď už výhra. Tak výhra, ta je opravdu lákavá, protože vítěz z tohodle turnaje si odnese $50,000, což je teda opravdu slušná částka. Já si myslím, že tohle je opravdu hra, kterou může hrát úplně každej, takže proč to neskusit? Udělal by si třeba pak hezký výlet třeba do Kalifornie, což musí být taky hezký, takže připomínám, kdyby to někdo z vás chtěl zkusit, tak už teď můžeš stahovat aplikaci Uno Mobile až do 27. října, tak můžeš tam hrát taky zdarma turnaje, no a třeba ti tyhle turnaje dostanou právě na kvalifikaci do Ameriky. Tak všichni, co se budete chtít zúčastnit, budu samozřejmě držet palce, ať tam padne těch $50,000, no a my už teď pokračujeme s hudbou. Radio Spin! I'm different.

0: I'm different, yeah, I'm different. I'm different, yeah, I'm different. I'm different, yeah, I'm different. Pull up to the scene with my silly messin'.
1: Určitě nebudu lhát, když řeknu, že znáš tyhle velký jména světovýho a domácího rapu. Eminem, Jay-Z, Snoop Dogg, Pauly Garant, René Dunk a nebo třeba Dorian. Znáš? Znáš. A teď zkus přemýšlet. Schválně. Co tyhle týpky spojuje? Co tyhle týpky

Posloucháš Radio Spin, léto je v plném proudu, no a společně s tím je v plném proudu i akce After Work, což je akce, kterou pořádá Mike Traffic a jezdí v rámci téhle akce po celé České republice, kde hraje DJský sety, on nebo jeho hosti, jako třeba Orion, DJ Noir nebo třeba Double J. No a na některých vybraných zastávkách taky budeš moct ochutnat ve stánku nějaký dobroty z restaurace Mike'a Traffica, která se jmenuje Jam & Co, takže na některých zastávkách se budeš moct i dobře najíst a nejen si poslechnout skvělou hudbu. Nejbližší zastávka, tak ta je příští pátek, a to v Teplicích, kde právě pop-up z restaurací Jam & Co bude. Potom nás čekají Karlovy Vary, Praha, Rakovník a tak dále a tak dále. Celý seznam všech zastávek, který nás ještě čekají, najdeš na našem webu radiospin.cz, takže na to rozhodně mrkni, no a třeba se společně i na nějaký z těchto zastávek uvidíme.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, D11 i dál hlásí velký zdržení u 29. kilometru, kde si postojíš obousměrně. Obousměrnou štosovačku vidím taky na D1 u 116. kilometru a taky příjezd do Brna na D1 nejde aktuálně úplně v pohodě. Potom na D8 20. kilometr směrem na Prahu hlásí taky štosovačku, no a postojíš si i na D4 u 45. kilometru a to směrem na Strakonice. Regiony aktuálně jedou naprosto bez obtíží, no a když se podíváme na silnice v Praze, tak tady si postojíš zejména na jižní spojce a to směrem na Barandák, Bubenečský tunel, ten je zasekaný obousměrně, Štěrboholská spojka, tak tady vidím taky obousměrný zdržení, Kbelská ulice, tady si postojíš směrem ven z Prahy, no a vidím tady taky nějaký nehody, Bělocerkevská ulice hlásí jeden crash, jednu nehodu potom vidím taky na Bělohorský. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin Fresh Hits. V premiéře každý pátek od 5 odpoledne. Na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc repu v

0: Ideál tady takhle při čtvrtku hraju přesně podle tebe, takže tady samozřejmě můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Mám tady od vás další vzkaz.
1: Čau, čau, Slavo ze Slovenska, pozmi tam něco od Snoop Dogga a Marleyho. Púšťal jsem včera tu pecku, bola dobrá, môžeš aj dneska. Bude to pre vás do rádia, pre všetkých, čo počúvajú a pre moju lásku Katku. Čaute, majte sa.
0: Tak Slavo zo Slovenska nám tady ladí jednoho Snoop Dogga, já ho tam samozřejmě hážu společně s Wiz Khalifou, jdeme si to společně užít. Užívej, příjemný čtvrtek, jak se říká, malej pátek, takže jestli to máš v plánu už dneska trochu rozjet, tak hlavně to moc nepřepal, protože přeci jen zítra ještě nás práce čeká. Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

že se vidí v mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový smut, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40,

deseti lety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown.

že se vidí v mojí lidice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut. Felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš klap.

0: Posloucháš Radio Spin, náš perfektní trip v rámci pořadu Spin Extra už je u konce, no ale další trip začíná a to v chillu na Spinu s Márou. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau Spineři.
0: Jo, teď ještě, že tady nemáme kamery, teď tady Spineři vůbec teď netuší, co se tady odehrálo. Každopádně, já jsem dneska mluvil o 50 Centovi, protože nice. Ten bude natáčet seriál podle hry Payday. Znáš Payday?
1: Payday, to je takový ty hejsty těch bank, že mají ty masky.
0: Ty masky s tou americkou
1: vlastně
0: vlajkou.
1: Já jsem hrál dokonce.
0: Tak podle toho bude seriál a 50 Cent je výkonný producent.
1: Okay.
0: Moje otázka směřuje k tomu, máš nějakou hru, kterou by si rád viděl sfilmovanou?
1: Hele, přemýšlím jako nad Counter-Strikem, že by to nemuselo být jako vůbec špatný, ale ani nevím, jaký by ten příběh měl být zatím.
0: Hele, jako sfilmoval se i Minecraft, takže...
1: Takže to jde asi. Hele, Mafie asi.
0: Mafie by byla dobrá.
1: Si myslím, že by to bylo dobrý. Myslím si, že by na to měl dělat i Vávra, který teďka dělá na Kingdom Come Deliverance.
0: Na to jsem taky hodně zvědavej.
1: No, uvidíme, jak to dopadne, ale Mafie by byla dobrá.
0: Mafie by byla dobrá, snad Kingdom Come dopadne trochu líp, než dopad třeba Jan Žižka.
1: To je velká škoda, no.
0: Protože to, jak to bylo nahypený, tak pak to tak jako spadlo, no.
1: Jo, docela jo, no. Je to škoda, když děláš takhle velký blockbuster prostě v Česku, tak ne vždycky se to úplně sejde značením, no.
0: No, je to prostě tvrdá realita biznisu.
1: Je to tak.
0: Každopádně, Máro, co dneska budete probírat vy?
1: No, my se taky podíváme do filmu, protože ano. Nevím, jak jsi jako seznámený se Spider-Many, jako je Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland.
0: Tobey Maguire je jediný Spider-Man, se kterým jsem viděl úplně všechny Spider-Many.
1: No a po něm byl ještě Andrew Garfield.
0: Toho si pamatuju, ten byl v takovém tom, jak měl takovej, ano. Nestříhal to z ruky, ale vyrobil si takovou tu věc.
1: Přesně tak. A on se vrátí.
0: Kdo se vrátí? Tobey Maguire nebo?
1: Andrew Garfield.
0: A okay.
1: Vypadá, to jsou nějaký líky, pokecáme o tom, co víme, co nevíme, protože to vypadá, že se tady ten Spider-Man ještě vrátí.
0: Takže znamená to, že bude konec Toma Hollanda?
1: To asi ne.
0: No dobře, tak na to si tady počkej s Márou, ještě se podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 25 stupňů, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Možná nám ještě dneska spadne nějaká ta kapka, tak na to dávej bacha. Zítra už by to mělo být úplně bez dešťů, ale stále bude zataženo a maxima ty se vyšplhají na 27 stupňů. Tak užívej příjemný zbytek dne s Márou a my se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace. Spin Radio.

0: 28.8. se na vás těšíme v Teplici v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

Posloucháš Rádio Spin, s tebou už je teďka Mára, máme čtvrtek, svátek dneska slaví Bernard 20. srpna. No a pokud seš fanoušek Spidermana jako já, tak dávej velký bacha, protože Andrew Garfield, ten prostřední, vrací se jako Amazing Spider-Man. Mám pro tebe podrobnosti, kdy ho pravděpodobně uvidíme jako nejdřív a jaký další filmy s ním můžeme čekat. Taky se podíváme na mistrovství světa v karetní hře Uno. Pravděpodobně si někdy hrál na chatě, protože pokud se přihlásíš a vyhraješ, můžeš vyhrát přes 1 000 000 korun. Tak možná bych to zvážil. Dáme si taky tvoje tracky na přání, takže objednávej do apky nebo na naše číslo. Taky nás samozřejmě čeká rap DNA a prostě uděláme si hezký čtvrtek. S tebou Mára, posloucháš Radio Spin.

Na spinu s tebou je Mára, no a kdyby si někdy pro boha viděl můj pokoj, tak by si zjistil, že jsem docela velký fanoušek Spider-mana. Všude jsou plakáty, postavičky, dokonce mám i nějaký trička, masky, hele, prostě fakt jsem závislák. No a ať už to je to třeba Tobey Maguire, na kterém jsem de facto vyrůstal. Za mě skvělá znělka mimochodem. Andrew Garfield, na kterého jsem koukal hlavně jako v pubertě, nebo třeba teďka nově Tom Holland, jakož to nové, jako svěží Spider-Man, vůbec mi to nevadí, myslím si, že do toho sedne úplně perfektně, ale, pokud seš fanoušek Andrew Garfielda, tak naše prosby byly vyslyšeny. Andrew Garfield se vrací jako The Amazing Spider-Man a já s to mám opravdu velkou radost a strašně to tomu herci přeju, protože ostatní Spider-mani měli trilogii, to znamená 3 díly, ale on pouze 2, taky divná smlouva mezi Sony a Marvelem, ale je fér říct, že to zatím není oficiální, ok? Marvel pořád jako mlčí, dělá takovýho toho nedostupného, ale leaky mluví jasně, je podepsáno několik smluv, několik filmů a dokonce, a teďka to je docela spoiler, možná uvidíme Andrew Garfielda i v Avengers Doomsday. A to by bylo skvělý. Tak jsem zvědavý, jestli moje prosby se opravdu vyslyší a Andrew Garfielda se dočkáme už teďka tenhle ten rok. Každopádně nový filmy by se prej měly točit. Já mám radost, doufám, že ty taky. Posloucháš Radio Spin? S tebou Mára.

rádiu Spin, no a to by v normální situaci znamenalo to, že by si mohl vyhrát lupeny na hip-hop camp, který už je zítra, ale co se nestalo, nezahrál předtím Michailov, všetko jak má bejt. Život je tlak, hra prej, musíš to hrát tak hej, vím bylo špatně. A ani vec, máme všetko. Máme všetko. A do třetice musí zahrát Prago a verbální atentát. Verbální atentát. Ale koukám, že ses moc nenechal nachytat, moc mi tady telefon nezvoní, takže dobrá práce, musíš hledat tyhle ty tři tracky po sobě, jinak to nejde, když zahraje jenom Prago, vůbec nic to neznamená. Tak ti budu držet palce, třeba příště. Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice přes hodinu na D10 na 35. směr Turnov. Na 40. kilometru je totiž zúžení vozovky a dost to tam vázne. 15 minut na D8 směrem na Prahu, 20. kilák až 10. kilometr. Crash na D1 43. směr Brno, dva borci v odstavném pruhu, naštěstí bez kolon. Kde si ale počkáš na D1, tak je 170. na příjezdu do Brna. Tady je to až na 40 minut. V regionech crash v Plzni na křižovatce Alej Svobody a Lidická, v Teplicích se bouralo na Hrázi, v Pardubicích zase na Dašický a ještě jedna nehoda v Brně, a to Ostravská. Hlavní město, tady je taky pár nehod, jedna třeba v Bubeneckém tunelu na výjezdu Stroj a bouralo se taky ještě na Peroutkový, takže na to určitě bacha. Ještě zmíním několik čekaček, nejvíce zdržíš teďka na Strakonický před D4 zhruba na 15 minut, Jižní a Štěrbolská spojka na Průmyslovku, Velzonka Nuselák směrem do centra kolem 10 a samozřejmě taky Pražský okruh 23. kilák směr D1. Tady čekáš kolem 20 minut. Ode mě z dopravy všechno. Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára a za chvilku pokecáme o turnaji v karetní hře Uno, kde můžeš vyhrát 50 tisíc amerických dolarů, což je mimochodem něco přes 1 000 000 korun. Třeba jak se do tohohle turnaje přihlásit, ti řeknu za malou chvilku. Každopádně budu hrát teďka až do, ne tak úplně dalekýho, ale do Chorvatska.
1: Uno, prosím tě, zahraj tam rytmu se starou party pro všechny, co zrovna poslouchají Spin. A třeba pro všechny jsou zrovna v Chorvatsku jako my. Tak jo, díky, čau.
0: No tak mega uživej, já se k tobě zítra připojím, Štrudlis, protože zítra odlížím do Chorvatska, tak se extrémně těším. Posloucháš Radio Spin?

0: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, za chvilku tady odstartujeme Rap DNA, ale ještě předtím se přesuneme za karetní hrou Uno, protože ať se to zdá k nevíře, tak můžeš na mistrovství světa vyhrát $50,000, když budeš fakt dobrý v této hře. Co to znamená, to je přes 1 000 000 korun a jak jsem říkal, zúčastnit se můžeš i ty, opravdu úplně každej, protože teďka máš příležitost, když si stáhneš jejich mobilní apku Uno Mobile, tak teďka probíhá bezplatná kvalifikace takových týdenních turnajů a tyhle ty turnaje trvají až do 27. září. No a potom už je osobní kvalifikace a to už je trošku horší, protože samozřejmě se to neděje v Evropě, ale děje se to v Americe, na Floridě. No ale zase na druhou stranu, pokud budeš fakt dobrý, tak se ti to podle mě vyplatí, letenky tam a zpátky. To je třeba, nevím, 20, 30, 40, nevím, něco takovýhle, ale za 1 000 000 korun, kámo, jako musíš ještě vyhrát. Já bych do toho šel jedině, kdyby se hrálo prší, to mi jde, ale Uno, to je tak zrádný, protože já samozřejmě vždycky zapomínal na to základní pravidlo, že musíš říct to Uno na konci, že jo, když máš jednu kartu, takže mně by to nešlo, ale pokud tobě Uno jde, hele, já bych to zkusil. Než si zkusíme Rap DNA, tak se podíváme ještě společně na počasí. Dneska už bylo kolem 8:20, každopádně zítra už bude pod mrakem, bude 7:20. Když se na to koukám, tak na východě republiky, hlavně na Moravě, jsou bouřky. Teďka něco u Brna, taky Olomouce před Ostravou, to už je samozřejmě spíš Slezsko. A podívám se ještě na víkend, aktuálně kolem 22 stupňů, to tak vypadá sobota i neděle. A celý příští týden má být ve znamení 22 stupňů. Tak takový počasí. S tebou Mára, za chvilku Rap DNA. Spin Radio.
1: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
2: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Rádio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Rádio Spin jde s DABou.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej, komu můžeš

0: Namazal ses?
1: DNA Repo na rádiu Spin.
2: Namazal ses? Hodně zajímavý track. Každopádně máme po pátý hodině, to znamená, že si tady dáváme rap DNA, vždycky rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout to, jaký banger se jedná. No a včera jsem ti dával ukázku beatu od D-Copa. A bylo to celkem easy.
3: Pokoje praskaj stěny, nemůžu stopnout damage.
4: Čuk, čuk.
3: Studio non-stop ready, nemůžu stopnout damage.
2: No a tím, že pravděpodobně další rap DNA bude až 7. září, až se ti vrátím z Chorvatska, uvidíme, co Zuzka a Maty vymyslí. Každopádně dneska by to mohlo být takový odpočinkový, takový lehký, ale uvidíme. Třeba tady nejsou zas takový fajnšmekři. Tak uvidíme, nechám se překvapit, jsem zvědavý, kolik toho dneska bude. Každopádně tohle je dnešní ukázka, taky to není sample, je to něco trochu jiného.
5: Jde o nejcennější látku ve vesmíru. Koření všeho koření.
2: Koření všeho koření. Tak v jakém tracku se to objevilo? Pokud netušíš, přijdou i nápovědy.
1: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: Rap DNA, s tebou Mára, čtvrt na šest, a tohle se mi ještě zatím za ten rok, co tady dělám Rap DNA, ještě nestalo, jo. Já jsem ti dneska pouštěl tuhletu ukázku.
1: Jde o nejcennější látku ve vesmíru. Koření všeho koření.
0: A jako říkal jsem si, OK, hele, loučím se do 7. září, tak to udělám trochu easy, ale že přijde kolik? 30 voiceovek, jako během těch pár minut, to jsem teda opravdu fakt nečekal, takže díky za to, jdem to nějak proklikat. Bobán.
2: Čau Máro, Bobán, Melaň, Iza Mandias.
0: A kdo ještě na featu?
2: Nick Tendo.
0: Ondřej.
3: Je to Melaň, jo?
0: Ano. Ano.
4: Ale myslím si, že to je Melaň od Iza.
0: Michael.
5: Čauky, je to Izomandias Melaň.
0: To Bánička, Honza.
6: Jo, jo, je to Melaň od Izomandias.
0: Roman.
7: Takhle zapnu rádio a slyším Rap DNA a slyším úvodní text k Melaň, takže si myslím, že Izo je úplně jasný.
0: Laci.
8: Izo a je to Melaň.
0: Co nám řekne Kuba?
9: Čau, jasný Melaň, Izomandias.
0: No, Stanley, jak seš na tom?
10: Čau, tady Stanley, hele, v Rap DNA bych řekl, že to je Izo a Melaň.
9: Čau.
0: A ještě Bobana.
11: Ahoj, já si myslím, že v dnešním samplu je Izo a Melaň.
0: Bez nápověd, bez větších problémů. Mám z toho fakt velkou radost, podle mě jsem ani nestihl všechny voiceovky, ani sestříhat to pořádně nešlo, takže díky moc, respekt tobě, nemá cenu dávat nápovědy, protože ti to je úplně jasný. A místo toho si jdeme užít jak celý banger, tak i taky začátek, kde se objevuje právě tady ta hláška z Duny, jestli se nepletu. Doufám, že to říkám správně.
1: Melange,
0: tak si to jdeme užít.
1: Je látka, nacházející se výhradně v hluboké poušti planety Arrakis, která prodlužuje lidský život a poskytuje svému uživateli mimořádné psychické schopnosti. Díky svým vlastnostem a náročné těžbě jde o nejcennější látku ve vesmíru. Koření všeho koření.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice. Čtvrt hodiny na D8 směrem na Prahu od 20. až na 10. kilometr. No a zdrží se taky na příjezdu do Brna po D1 cca od 170. na nějakých zhruba 30 minut. Jinak jsou ostatní dálniční tahy už docela v cajku. Co se týká regionu, tak odkvízí se nehoda v Plzni na křižovatce Aleje Svobody a Lidická a ještě se bouralo v Brně na Ostravský a čerstvá nehoda taky v ulici Karlova. Hlavní město, před chvilkou mi volal Bobán, že po pojíždí Holešovičky směrem nahoru na Libereckou, tak na to dej když tak bacha. Crash je čerstvej na Prosecký, u sjezdu z Kbelský, trošku se to tam štosuje. Čekáš taky na Strakonický před D4, zhruba už čtvrt hodiny. Jižní spojka a Štěrbolská spojka směrem na Průmyslovku zasekaná, pak jestli počkáš na Českobrodský směrem na spojku, zasekaná taky Vlzonka směrem do centra a taky 10 minut, ne, kecám, 15 minut na Pražském okruhu 23. kilák směr D1. Ode mě z dopravy všechno, kdyby se měl info ze silnic, dávě vidět do apky nebo na naše číslo, kam můžeš posílat i tracky na přání.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: byste si zahráli vy?
1: Tak já bych si chtěl zahrát, nebo já už jsem, mně chybí jenom ta pleška a jsem Vin Diesel, třikrát
0: desile. Tak plešku mám já, že jo?
2: Jelikož to mám i vytetovaný na ruce, tak bych si zahrál Venoma.
0: Venoma schvaluju.
3: Dobré ráno, tady Lenka. Tak já bych si určitě chtěla zahrát Miu Wallisovou z Pulp Fiction, protože její ikonická scéna, když tam tancuje na Girl, You'll Be the Woman, je prostě top a chtěla bych si to zkusit. Čau.
0: A já jsem si říkal, že i holky budou mít svoje filmové touhy, hele.
4: Tady Zdeněk, asi Toma Cruise v Top Gunu, to bylo dobrá role.
0: No okej.
1: Okay. Ale tak určitě Charlieho Sheena.
0: Je, Charlie Sheen, hele, pohodička, holky, viska, barák u moře, ale divím se, že by si tady na rádiu Spin nikdo nezahrál toho automechanika z filmu pro dospělý, protože toho by si klidně zahrál já. No tak užívej zbytek dne, no a my se spolu slyšíme zase zítra ráno mezi 6 a 9. Měj se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9.

0: Tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou má za chvilku 6:15. Svátek dneska slaví Bernard, tak Bernardům nezapomeň popřát. No a za chvilku taky startuje hoďka, kdy budu hrát jenom podle tebe. No, ty krášo. A voiceovek mám teda připraveno docela ranec. Asi 10, 12, něco takovýhleho. Takže jestli chceš, abych ti zahrál, vůbec na nic neotálej, vůbec na nic nečekej, protože fronta je plná, nemilosrdná a nevím, jestli dneska zahraju všem. Uvidíme, ale určitě zahraju Bobanovi, protože Boban byl dneska nejrychlejší v rap DNA.
2: Zahrajeme prosím tě Ektora pro moji drahou polovičku a pro tebe do studia.
1: Paráda, tak děkuju moc, tak dneska začneme Ektorem, Upgrade, naprosto krásný track, jsem zvědavý, jaký bangry budeš doplňovat, jestli si dáme dneska spíš zahraničí, českou scénu, slovenskou scénu. Je to jenom na tobě. Posloucháš Radio Spin?

0: Ladíš Rádio Spin, s tebou Mára, máme 20. srpna, malej pátek, svátek dneska slaví Bernard. No a teďka, já mám ještě předtím, než si dáme hoďku, kdy budu hrát jenom podle tebe, otázku pro všechny ostraváky, ok? Zajímá mě totiž, co se stane, když se spojí Krištof.
1: Jestli se blížím k cíli, kolik zbývá.
0: Nikdy bych nevěřil, že tuhle tu slaďárnu budu hrát na Rádio Spin. Každopádně, když se spojí Krištof z Havířova. No a když se k němu připojí ještě Sergej B.
2: Nádražní ulice, mám střechu dole, kouseliny z oken jako Ostrava, Ostrava.
0: Děsivá kombinace, zajímavá kombinace, nevšední kombinace, to teda rozhodně. Sergej B. a Krištof se spojili na jednom tracku a dneska o půlnoci se ho dočkáme. Já jsem na to extrémně zvědavej a vůbec nevím, co od toho čekat. Něco podobného, když se spojil Hard Rico a Buka, jo? Taky to do sebe k sobě nešlo. Na druhou stranu, ten banger funguje. Třeba se ho dneska dáme, uvidíme. Tak to je pro všechny ostraváky, ale možná i pro celou republiku, protože tyhle ty dva, ty jen tak nikdo nečekal. No, teďka jdeme na tracky na přání, budu hrát Lenimu.
3: Obrovský čus do rádia, obrovský čus spinnerům. Jestli tě můžu poprosit nás, State of Mind, před tréninkem, abych se trošku pumpnul. A taky pro všechny, co chodí trénovat. Mějte se, čau.
0: Velký respekt Lenimu, Fílovi taky zahrou.
4: Tady Fíla, dneska jsem tady bez Pepy. Chtěl bych zahrát, prosím, Don't You Lie od Offseta, děkuju.
0: Hele, nakonec si dáme Offseta, 21 Savage, Gucci Mane, Check West, taky jejich Lambo a do třetice Enzo.
5: Čau, čau, tady Enzo One. Já bych chtěl tohle věnovat Enzo pro Mikeyho, pro Davida, pro Spartiana. Kluci, držte se.
0: Kluci, držte se, nevím čeho, ale držte se, to je to nejdůležitější. Podíváme se taky ještě na počasí a několik přeháněk. Ty krásu, tak kdyby si teďka otevřel mapu a podíval by ses na Moravu a Slezsko, tak tam je rudo. Obrovský bouřky, Olomouc, Ostrava, Uherský Brod, Brno, Vsetín, Valašské Meziříčí, prostě na Moravě jedou bomby. Taky vidím ještě jednu přeháňku od Českých Budějovek až nahoru na Hradec, ten taky postupuje dál na východ. Do Prahy pravděpodobně vůbec nic nedorazí, to se týká i Varu, Berče, zítra kolem 27. zataženo a možná deštivo úplně celý den. Startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe.
6: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
8: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
7: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
8: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
9: Dámy a

0: 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

0: jsem to vyžuje do davy.
1: What's up, zdraví tě 3D World, 3D svět, víš kam jdeš, anebo si dead, právě posloucháš Radio Spin.
2: Československá scéna, Radio Spin. Lambo, Aventador, S, Vert, SUV, Rolls Royce with the curtain, surprise.

0: Čau Masprnu, s tebou Mára, 9 minut po 6, to znamená, že nám tady odstartovala hodina, kdy hraju jenom podle tebe, buď to z našeho čísla 210 32 30 30, nebo z naší mobilní aplikace Rádia Spin, tak se jdeme podívat, jaký další tracky budu hrát. Jirkovi.
1: Můžete mi pustit, prosím, něco od PSH, Oriona a Maniaka. Pro všechny, kdo poslouchá Spin, samozřejmě.
0: No tak jo, tak jeden PSH, Maniak, pst, tak je název tracku. Zahraju taky Mirkovi.
2: Zdravím tě, Mirek, ale najdeme Eve. To Girl Boy taky dobrý, ne? To, když si to na tom CDčku, co mám já, to, oni jsou všechny dobu, to je no, jako melodický docela dobrý. Ale asi pro všechny spinnery.
0: Tak jo, Evie, Who's That Girl a do třetice to bude Michael.
3: Čau Brásko, skladba pro tebe, pro Lenose a Emza od Majka. Mám vás rád, držte se.
0: Tak jo, pánové, držte se, letí vám tam jeden generace panel. Ale ještě předtím, PSHčka, jejich pst, ještě s Maniakem pro Jirku. Na Rádiu Spin?

0: podle tebe.
1: Radio Spin, s tebou Mára, čtvrtek, svátek dneska slaví Bernard. No a pokračuje Hoďka, kdy hraju jenom podle tebe. Tracků mám ještě připravených docela dost, ale ještě určitě několik z nich stihnu. No a stihnu určitě zahrát Katce.
2: Ahojky Marečku, zahraj prosím pro mého syna Páju, speciálně pro Sašu, taky pro Baču a pro středu do Karviné. Dneska to bude Kendrick Lamar, Money Trees. Jelikož už zítra nehraješ, přijít to většinou spinnerům hezký víkend, užijte si ho a buďte na sebe opatrení. Pak, kačka.
1: Co zítra? Já nehraju ani příští, ani přes příští týden. Takže tady za mě bude Zuzka a Maty, já už to několikrát říkal, ale ať nejseš v pondělí překvapený. Každopádně budu hrát taky Jolaně.
3: Pane Mára, tak já bych hnedka až na měsíc. Chci to věnovat mě.
1: Dobře. Budeme hrát až na měsíc a ještě zahraju Ondrovi, který jede z Dení. Už se fakt chce jenom vyčilovat, má svoje oblíbený kafe a k tomu oblíbený track.
4: Jako mě fakt dělá poslední dobou radost ten PPT Kápa Strikví, já prostě jako radost.
1: No a jestli mu Patrik dělá radost, tak si myslím, že mu dělá radost i Izo a že mu dělá radost i track WTF. Takže dáme si i něco z nového alba od Iza, každopádně teďka začneme velkým kolabem, který má desítky milionů zhlédnutí na YouTube až na měsíc. Viktor Šín, Hasan, Kellyn a taky Nick Tendo. Na Rádiu Spin a s tebou.

0: a jeho host.
1: Čau, tady je Roman. I dneska v 7 večer na rádiu Spin startuje Spin Talk. Kdo bude hostem?
2: Čau, já jsem Anky a dneska si s vám budu chvíli povídat.
1: Zapněte si rádio. Dneska večer v 7.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin. What the fuck is exit policy? Exit.

Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice a konkrétně D10 na výjezdu z Prahy. Čekáš kolem 10 minut směrem na Turnov na 170. kilometru na D1, poskakuje příjezd do Brna, aktuálně kolem 20 minut a vidím na D1 ještě nahoru 272. kilometr směr Ostrava, neprojezdnej pravý pruh a kolem 10 minut se určitě zdržíš. Co se týká regionu, tak vidím crash v Plzni na Sukový, bouralo se taky v Brně a dokonce dvakrát a na to stejný ulici, ulice Ostravská.

0: Takže když tak na to určitě bacha. Vidím ještě, sorry, jednu nehodu na D52, 10. kilák směr Vídeň. Je tam porouchaný auto, unik paliva, takže tam budeš muset projíždět opatrně. Jinak, co se týká hlavního města, tak vidím, že tady je docela zasekaná Vlzonka směrem do centra. Pár minut si počkáš na Povltavský, ale nemělo by to být nic hroznýho. Co se týká nehod, tak je to tady dost průjezdný, čistý, nic by tě nemělo překvapit. A ještě mrkneme na Pražský okruh, tady od 22. kiláku směr D1 nabereš kolem 5 minut. Ode mě zdravím všechno, kdyby si měl info ze silnic 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: pěti odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: A v Chill na Spinu máme po půl sedmí, to znamená, že už jsme za půlkou, kdy tady hraju jenom tvoje oblíbený pecky na přání, tak se jdeme podívat na další tři tracky, které tady budu hrát. Budu hrát Paťasovi.
2: Čau Spinňáci, tady je Paťas. Hele, může tam zahrát od něco od Bulhara. Nechám to být na tobě a chci to pořád na mě Aničce a hlavně tobě doradit, že tam hraješ takový bang na Spinu a chci to hlavně pořád všem Spinňákům, co teďkon dorazíte právě domů z práce, takže ahoj.
1: Co já? Vy Spineři teďka hrajete jenom bangry, já za to nemůžu, za to můžete vy, takže dobrý výběr. Ondrovi zahraju taky.
3: Máro, prosím tě, zahraj mi Stormzyho a Big For You Boots. A je to pro všechny hodní lidi a pro ty zlobivý vůbec ne.
1: Ty zlobivý mají smůlu. Jsem na to zvědavej, Ondra tady vychvaloval ten beat, tak jsem zvědavej, jak moc to špinavý bude od Stromzyho, protože si nějak nevybavuju tady ten banker. Každopádně do třetice to bude Jana.
4: Jo, tyhle si má teďkon tu novou takovou Nekorektum.
1: Nekorektum, ano, tak se to jmenuje. A jelikož dámy mají přednost, tak dáváme Nekorektum. Jaký další pecky budu hrát? Dej mi vědět do apky nebo na naše číslo. Hodina, kdy hraju jenom podle tebe, se pomalu blíží ke konci.

Fraf, gang gang, ty jsi jen pick me, girl girl. Nepůjdu na pivko a ani brka, nemám chuť hlastat, na to švrkat. Bude mi 30 a už trochu měknu, dělat to jak ty, radši zdechnu. Naštěstí mám

0: málo a kolik ještě bude. Jsem jaký jsem, tak nečekej buket. Nahrávám to doma, na šure. Nějak bylo, nějak bude. Ty se furt snažíš a je to fuck jut. Ale na tvůj track já dám vždycky mute. Přišel mi drip, je drahej a new. Místo kapsy já mám zlatý důl. Chtěl bys mít bučejn a nosit moje hadry. Není to tak easy, jak si myslí kežit. Lebek, protože jsme na stole bílej balet Real Madrid. Není pajzo Praze, ve kterém bych ještě nebyl. Nehraju si na nic, takovej jsem já. Radši šoupej nohama, nebo splnu čaj. Žijem všechno najednou, nebe, peklo, raj. Je mi jedno, kde je všude, božní půjde faj. Tady určujem pravidlami. Jaký máš status, to nemá vliv. Jen jednu věc mi, prosím tě, slib. Že mi navždycky zůstaneme lid. 80s, 90s, Geneva, IT, Falco, Type Beat, logo, Nike, PM, Ice-T, hraje Ice-T, nikdo tady nechce ID. Tour de Paisel, čára, hajzo, radši kluku, dej si majzla. Nevíš, kdo to pešní přízno, kere, zachneme, jak to lajsla. Ty jsi moje, já jsem tvůj, sypem si do rány sůl. Choval jsem se jako vůle, asi ještě budu. 6 ránou sudu, asi tam fakt budu. Unikneš všemu, ale ne osudu. Taky jsem člověk a teče mi krev. Ale i ta krev má swag, swag, swag, swag, swag.
1: Radio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
2: Čel na Spinu, s tebou Mára, 6:45 a to znamená, že už se blížíme opravdu do finiše, ale vím, že určitě zahraju Nikče.
3: Pro nás do práce, aby nám to uteklo.
2: Tak to bude jeden Bobby Blaze a Mary Jane, tím hnedka začneme. Zahraju taky určitě Evě.
4: Ahoj, tady Eva, všechny vás zdravím a dneska bych chtěla poslat song Pokračujte v jízdě od Prago Unionu pro Jordána a pro všechny, kteří právě poslouchají. Ahoj a díky.
2: Přejdi Jordán, takže zdravíme Jordána, pokračujeme v jízdě. No a ještě určitě stihneme Zuzu.
5: Ahoj, prosím o zahrání Bandolera od Hartrika a jenom pro Samíka, díky, ahoj.
2: Tak zdravíme Samíka, no a uvidíme, co ještě stihneme, nestihneme. Uvidíme, uvidíme, tohle to je jistota a teďka začínáme Bobbym a jeho Mary Jane tady na Rádiu Spin.

0: jsem měl moc rychle.
1: Radio Spin, s tebou Mára, Prague Union, zakončuje 6. hodinu a taky hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe. Ode mě to dneska všechno, od Rádia Spin ještě ne, protože hnedka po mně tady startuje Spin Talk dneska s Aki, což je mimochodem česko-vietnamský rapper. A budou se s Romanem bavit o jeho ovlivnění od západních Čech, kde vyrůstal, taky rodinná večerka, nálada jeho textů a tak dále a tak dále. Je to hodně zajímavý rozhovor, takže určitě ho ještě nalaď. Každopádně ode mě už je to dneska všechno. My se slyšíme až 7. září, respektive možná ještě dřív. 5. září, myslím, nebo 6. o víkendu, ještě zaskakuju. Každopádně teďka na 2 týdny dělám čau čau, papa lala, děkuju moc. Jdu si užít dovču, každopádně ty se opatruj, užij si zbytek prázdnin, bude tady Zuzka, bude tady Maty, bude to skvělý, budou vám hrát tracky na přání a možná jim připravím i rap DNA. Uvidíme, každopádně ještě počasí. Ještě si dáme počasí, aktuálně kolem 27 stupňů, nádherný počin, celý Slezsko je pod mrakem a i taky část Moravy od Brna po Olomouc a pokračuje to dál tak jako na severovýchod. No a před Plzní taky vidím velkou přehánku, která možná dorazí i do Prahy, uvidíme, jak si ji bude dařit, zítra kolem 27, zataženo, v sobotu 22, v neděli 21. Těším se na tebe v září, ahoj!
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio.

0: a jeho host. Debutoval album Saigon Stories, který je celičký ve vietnamštině. Později pak vydává album No More Drama. Aktuálně má venku desku I Want To Feel Safe, za kterou získal cenu vinila. Hostem aktuálního vydání Spintolku je česko-vietnamský rapper, který se na české scéně prosadil svou autentickou výpovědí a osobitou estetikou. Jak ho ovlivnili západní Čechy, kde vyrůstal? Propsala rodinná večerka do jeho textů všechno, co ve svých textech zmiňuje a do všech nálad, se kterými dál pracuje na svých deskách, jaká témata ve svých textech řeší, jaká témata jsou pro něj důležitá a která témata akcentuje, jak moc on sám je upřímný, zranitelný a plný naděje, stejně jako jsou jeho texty. Nejen o tom bude aktuální vydání Spintolku, do kterého přijal pozvání rapper Anky. Anky, vítej.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Jsem rád, že jsi tady. Tak nejprve se zeptám, jak vzniklo tvoje umělecké jméno Anky? Protože když jsem si Anky hodil do Google, tak jsem se dozvěděl, že Anky je jakýsi program nebo software. Takže má tvoje jméno IT pozadí, nebo se za Ankym skrývá úplně jiný význam?
1: Mm-hmm. Zároveň Anky je dívčí jméno ve Skandinávii. Mm-hmm. Takže když se zase napíš na YouTube, tak ti vyjede finská zpěvačka. Hele, je to jednoduchý, je to moje jméno vlastně, který mi dala moje česká teta. Mm-hmm. Takže je to, nebo tak přezdívka, ale říkají mi takhle od malička, protože moje vietnamské jméno je Aň. Mm-hmm. A z toho vyšlo Anky, aby mě mohli ve školce jako dobře oslovovat jednoduše. Mm-hmm. Takže to je český jméno od mý český tety, která mi dala jako dítěti.
0: Jsi v kontaktu s českou tetou?
1: Ano, s celou rodinou.
0: Ovlivnila tě?
1: Dost.
0: Jakým způsobem?
1: Asi v tom životním stylu, nebo jakoby já jsem u ní byl asi jako 3 roky, 4 roky od svých 5 do svých 9 cca, nevím, nepamatuji se přesně, ale dala mi dobrou průpravu životem, takovým to, že prostě, nevím, naučila mě spoustu věcí, jezdit na kole, brala mě na houby, jezdili jsme sbírat ovoce do lesa na borůvky, takže takovýhle ty klasický chalupářský český věci, na který jako hrozně rád vzpomínám.
0: Přenesl jsi si pak do svého soukromého života i teďka, když jsi starší?
1: Ano, teď právě čím jsem starší, tím více k těm věcem vracím, jako když jsem byl dítě, takže si to sebou nesu a mám to strašně rád.
0: Jaký houby máš rád třeba, než se budeme
1: bavit? Já vím všechno úplně, okay. Jakože holka moje má ráda samozřejmě jako lišky, hřiby, ale já vládnu i klousky, záleží, jestli děláme polívku, omáčku a nebojíme jen tak.
0: Super, super. Hele, vždycky, když jdu, teď stáčím to od muziky a hned se k ní vrátím, když jdu po Praze kolem vietnamských bister, tak mám moc rád, chodím tam rád. Z pohledu tebe, co ti chybí ve vietnamských bistrech? Je tam nějaký jídlo, který by se ve Vietnamu dalo prodávat na ulici a tady není? Mm-hmm.
1: Hele, jelikož po vysílání jedu na SAPu na oběd, tak na té SAPě si to doplňuju krásně. V tom centru toho chybí hodně, ale dneska už na té SAPě jsem schopný dát jídlo, který nějakým způsobem reflektuje nějaký zážitky z toho Vietnamu, ale samozřejmě toho street foodu tady chybí strašně moc. Ale konkrétní jídlo, to asi jakoby snídaňový věci, který si tam dáváme brzy ráno, ať jsou to nějaký rýžový rolky nebo polívky, který často jim, ale ty už se dají získat i na SAPě, ale ne v takové kvalitě třeba, ale ta SAPa.
0: A ty rýžový rolky, ty mám pocit, že ty mají jenom na SAPě, nebo velmi málo se s nima dá potkat někde v centru města, ok.
1: Přesně tak.
0: Jaký je tvoje nejoblíbenější český jídlo? Promiň, že to ještě točím okolo té kuchyně, ale nedá mi to.
1: Ale já mám rád strašně moc českých věcí, co se těžko teďkon řekne, ale asi jakoby omáčky. Teď jsem měl nedávno frankfurtskou polívku, a to mi úplně česky, ale měl jsem mnohé jako řízek s bramborovým a omáčky, věci s knedlíkem a pak prostě takový ty zabijačkový věci. Uh-huh. Tlačenka, jitrnice, jelítka.
0: To super.
1: To mám rád, když jdu do hospody. A no, že jako není moc věcí, co bych asi nesnět českých.
0: Tak pojďme už k muzice. Procházel jsem si rozhovory s tebou. Myslím si, že je u spousta témat potřeba se zastavit. Dětství západní Čechy večerka. Jak tě tohleto prostředí utvářelo a formovalo?
1: No, jelikož jsi tam strávil spoustu let, tak vlastně hodně. Vlastně asi nějak náhled na tu společnost těch lidí, která k ně chodí do obchodu a to, jak vlastně třeba vnímají mě. A pak vlastně tam vidět to, ten kontrast mezi mnou a mými spolužáky, kteří žijou vlastně úplně jiný život než já. Takže pro mě bylo...
0: Kdybys měl teďka jenom ve stručnosti třeba popsat, v čem se liší život kluka, který vyrůstá ve večerce, od toho, který vyrůstá v tom, já nevím, paneláku, činžáku?
1: No tak já jsem taky, že pana Ade v tom, že já jsem prostě po škole chodil rovnou do večerky a tím, že moje máma byla jako sama, my jsme žili bez otce, tak na mě to nebylo tak, že jenom pomáhám, ale byl prostě můj full-time job. Mm-hmm. Takže já jsem prostě po škole jezdil pro zboží, pak jsem si ho vyložil, pak jsem si to tam vyskládal, podseděl si na kase, udělal večeři a večer šel domů spát.
0: Štvalo tě to?
1: No hodně, no. Na té střední jako asi nejvíc, no. To bylo hrozný pro mě.
0: Měl jsi pocit někdy třeba, že to mámě pak vyčteš?
1: No já jsem to vyčítal celou dobu.
0: Fakt?
1: Vyčítal jsem ti celou dobu a vždycky říkala, že mám být trpělivý, že se jednou bude mít dobře. A tím, že už je to vlastně pro mě přes 10 let nazpět, tak už to dneska vnímám jako pozitivně a beru to jako nějakou součást mé identity.
0: Ok, co ti to nejvíc dalo? Nedalo ti to třeba nějakou odpovědnost, nějaký řád, nějaký větší smysl pro povinnost, který bys třeba, kdybys zevolvoval s těma ostatníma středoškolákama, neměl?
1: No totálně, jsem hodně disciplinovaný a hodně pracovitý, jsem hodně dochvilný a zakládám si, mám jako jinou pracovní jako asi morálku, než běžně mý vrstevníci, což dneska vnímám jako spoustu výhod, ale zase byl jsem hodně jako nesvobodnej, no, v té době.
0: Ta nesvoboda, cítil jsi i nesvobodu třeba v tom, že se nemůžeš hudebně nějakým způsobem vzdělávat, že na to nemáš jakoby nějaký prostor, protože třeba jedním z typických rysů je, že když někdo chodí na základku nebo na střední, tak třeba chodí i do Ludušky, což tvým způsobem života, kdy jsi musel prostě hodně pracovat a neměl jsi na sebe čas, asi ten prostor tam proto nebyl, pro to formální hudební vzdělání?
1: Nebyl prostor pro nic, ani vlastně pro to klasické vzdělání. Moje máma spíš preferovala, abych pracoval, než abych chodil do školy, takže mě ve škole ani moc nepodporovala a takže jsem ani jako neměl třeba moc kroužků, neměl jsem vlastně jako čas vůbec na nic, takže jsem to bral jak v té době jsem to vnímal jako nějaký pracovní tábor prostě a pro mě to bylo peklo prostě v tom, že to bylo mezi paneláky ve vyloučený lokalitě, takže tam nebylo jako nic hezkýho pro mě, ten život jsem v té době vlastně nenáviděl, no.
0: Bylo těžký to pro tebe takhle zpětně jako přijmout, jakože vlastně je to tvoje osobnost?
1: No já jsem za to dlouho styděl, protože prostě měl jsem velmi nízký sebevědomí, nemluvil jsem o tom nějak to, ale nějak časem vlastně díky tomu, že jsem začal dělat ten rap a začal jsem to zpětně reflektovat, tak to vnímám dneska jako nějaký pozitivum. Že vlastně to, že jak je všechno zlý, je k něčemu dobrý, tak to vnímám tak, že nebejt toho, tak dneska nejsem tam, kde jsem a ty příběhy a ty emoce, které jsou v těch textech, které píšu, by nebyly takhle silný.
0: V nějakou chvíli se ale musel doma bouchnout do stolu a říct, sakra, já chci dělat hudbu, budu dělat hudbu a tý mámě ses musel postavit.
1: No já jsem prostě odešel z domu.
0: Kolik ti bylo?
1: Já jsem odešel po střední.
0: To znamená 18 třeba.
1: No, já jsem přišel pozdě do Čech, já jsem měl různý odklady, do toho já jsem dodělal z maturitu kolem 20 a žena 20, protože jsem vynechal několik, no nechodil jsem prostě od první devátý kuse.
0: Jasně.
1: Takže jsem byl pozdní a takže kolem těch 21, 22 jsem odcházel, 21 mi mohlo být.
0: Kam jsi šel?
1: Jenže jsem šel do Prahy a pak jsem se odstěhoval do Německa.
0: Ok. Bylo to Německo pro tebe v něčem jako jiný než ty Čechy? V něčem svobodnější? V něčem...
1: Já jsem se tam narodil, žil jsem tam asi 6 let v průběhu dospívání života, takže já jsem to prostředí znal, ale já jsem prostě se chtěl postavit na vlastní nohy, takže já jsem tam měl prostě pracovat. Takže já jsem prostě jako neměl tušení, co se děje venku, prostě jsem hákoval, chtěl jsem si vydělat nějaký svoje první peníze, abych pro to mohl žít vlastní život. Šel jsem jako do Německa s ničím, no.
0: A kdy teda přišla ta chuť dělat hudbu?
1: Po návratu z toho Německa.
0: No, co tě vedlo, co tě motivovalo vrátit se z Německa do Čech? Byla to máma?
1: Ne, já jsem se chtěl vrátit a tím, že jsem vlastně jenom pracoval, jsem žil asi 2 roky, 3 roky v Německu a ve Švýcarsku a jenom jsem vlastně pracoval, tak jsem chtěl se někde jako etablovat a začalo se mi stejskat, tak jsem se usadil v Praze.
0: Po čem se ti stejskalo nejvíc v Čechách?
1: Po kamarádech i po mámě vlastně. A já jsem tam byl hodně sám, izolovaný, prostě neměl jsem tam moc kamarádů, tím, že jsem pracoval, dělal jsem ty podřadný joby a tak, tak mě tahla hlavně prostě mý kámoši byli na vejšce všichni a žili, prostě chodili ven na akce, na koncerty, táhlo mě to prostě sem. Mm-hmm. Takže jsem se vrátil po těch letech, bral jsem to tady jako
0: svůj. Kolik ti teda bylo, když jsi se vrátil?
1: 25.
0: A to už jsi se teda vrátil s tím, že...
1: Ne,
0: to je zhruba, 20, to je jedno 20, asi.
1: 23, 24, 25, mm. tak.
0: Jo, a to už bylo teda období, kdy jsi řekl, že půjdeš cestou hudby.
1: Já jsem začal nejdřív vařit, začal jsem se věnovat gastronomii, začal jsem se učit tady různě po restauracích a pořádat různý akce. A to přišlo až po nějakých pár letech, no, úplně náhodně, že jsem... Vlastně já jsem ani neměl nějak moc touhu se věnovat hudbě, nebo tak, mě k tomu přived kamarád.
0: OK. Jak to vypadalo? Seděli jste někde na drinku, na pivu?
1: Ne, oni založili s kamarádem label, jmenuje se to Die Mannschaft. Mm-hmm. Tam začínal vlastně Domo a Labelo v té době. Já jsem je znal tady, že jsem bydl v kusek ve Strašnicích, kluci byli z Žižkova. Mm-hmm. A scházeli se po bytech a nahrávali freestyly. Mm-hmm. A já jsem se tam ocit jednou na nějakém bytě, prostě v raných hodinách jsem tam začal rapovat v vietnamštině a bylo to hrozně vtipný. Tak to byla asi nějaká moje první zkušenost s nějakým jako vytvořením nějaký hudby. Mm-hmm.
0: Jak dlouho pak trvalo, než si od této zkušenosti první přišel k tomu, že jsi začal sám aktivně tvořit?
1: Ono zrovna přišel potom, já jsem vydal tu hudbu. Vlastně já jsem,
0: a to byla ta první deska, kterou jsi narepoval?
1: Saigon Stories, to bylo tak, že já jsem tady nějak s tomu věnoval, ale v té době jsem nějak zase, jako tady byl nějaký nespokojený, tak jsem se odstěhoval do Vietnamu. Uh-huh. A tady mezi tím jsem vydal jednu písničku, dvě, ale zbytek už jsem nahrával a psal ve Vietnamu, že jsem tam měl prostě spoustu času, chodil jsem tam na vietnamský jazykový kurz a v tu dobu jsem začal psát jakoby hodně intenzivně vietnamsky věci, a byl to covid, no.
0: Jaký, poslouchá se ve Vietnamu rap nebo neposlouchá?
1: Jo, hodně.
0: Jo, já když jsem ve Vietnamu byl, což je třeba nějakých 7-8 let, tak jsem měl spíš pocit, že to tam směřuje hodně k nějakému K-popu, ale samozřejmě jsem nebyl v nějakém jako denním kontaktu, jenom jsem prostě měl bágl na zádech a cestoval jsem a pozoroval jsem a poslouchal jsem to, co jsem viděl, takže asi jsem nepronikl nikam hluboko. Jaký jsou témata vietnamských raperů třeba?
1: No, to dost záleží, no, nějak, ta scéna je tam obrovská, je to taky totální mainstream úplně, ale jsou tam hodně, je tam hodně traperů, co dělají trap, ale je to spíš takový cosplayování těch amerických idolů, takže je to vidět prostě, že jsou, mají prostě copánky, zlatý řetězy, ale to je jako, to mi to nemoc nejde, ale zároveň v té scéně se to hodně prolíná s lidovou hudbou, takže je tam spousta raperů, který jsou hodně jako poetičtí a vychází z té tradiční folkový kultury, z čeho i ta, jako, z čeho vychází i ten vietnamský pop vlastně. Mm-hmm. Je to úplně K-pop, ale je to z té lidové tradiční hudby, takže je to za mě jako hodně poetický a zajímavý, ale dost záleží. Těch rapperů je tam jako strašně moc, ale hodně vycházíme z toho životního stylu a hodně se tam reflektuje ten hezký pomalý tempo toho života, takže jsou tam i jako tyhle typy jako interpretů. Mm-hmm.
0: Liší se nějakým způsobem témata, který akcentuje třeba sever Vietnamu a jih Vietnamu?
1: Mm-hmm, rozhodně. Sever je víc ostřejší, drsnější, tvrdší a ten jich je tam právě v tomhle tom víc jako poetický. Mm-hmm.
0: Ty když jsi narepoval svoji první desku No More Drama, je to tak? Mm-hmm. Ve vietnamštině, tak...
1: Ne, Saigon Stories.
0: Promiň. Saigon Stories. Tak tam se byl jemnější?
1: No, já jsem to psal Saigon Stories, já jsem jenom reflektoval ten život v Saigonu a nějaký zkušenosti té mý cesty a toho života v tom Vietnamu, kde jsem já zrovna byl. Ale zároveň, takže jsem tam pracoval úplně s jinýma nocema, já jsem prožíval úplně jiný věci, já jsem se poprvé takhle odstěhoval do Vietnamu, odstěhoval jsem se na jich sám. Mm-hmm. A prostě jsem cestoval, objevoval jsem prostě krajinu, kultury, takže já jsem procházel jakoby hodně jiným životním obdobím. Byl jsem v tom jako hodně euforický, zároveň jsem byl takový jako pyšnej, že si hledám, objevuju tu zemi jakoby podle svýho, takže jsem jako byl tak jako v jiným rozpoložení.
0: Dokážeš si představit, že by se tam někdy vrátil a žil tam třeba natrvalo?
1: No, žít už tam nikdy nebudu, ale s tou deskou, kterou jsem napsal, tak to byl jako deník, že jo, toho Saigonu, takže já třeba díky tomu vím, díky každý písnice vím, kde jsem zrovna byl, na kterém místě a kde jsem tu písničku třeba psal, nebo co jsem v ten den jedl, takže jsem si jako hezky zapsal tenhle deníček, skrz tohle album, ale žít už bych tam nikdy nechtěl, protože mám tady rodinu.
0: Jaký byly reakce na tu desku mezi vietnamskou komunitou tady v Čechách?
1: No, docela dobrý ohlasy právě, ten jeden track byl docela virální, to jsem teda nečekal, takže mě to vlastně hodně nakoplo, no.
0: Tady je Radio Spin, Spin Talk, Roman a mým dnešním hostem je rapper Anky.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Radio Spin.

0: Spin Talk na Rádiu Spin. Roman Jakub a jeho host.
1: Rádio Spin, Spin Talk, Roman a taky Anky. Tak řekni mi, která muzika tě utvářela jako mladýho kluka?
2: Jako v mládí jsem asi hodně poslouchal rap, ale hodně třeba, jak jsem měl blízko v tom Německu, tak hodně německé věci. Já jsem byl ještě v tom pohraničí, takže to Německo jsem měl hodně na stole. A pak tak různě, měl jsem tam různé jako etapy životní. Když jsem byl ve Vietnamu, tak samozřejmě jsem se čuchnul i k tomu K-popu a k té vietnamské hudbě. Tady jsem trošku, tady jsem měl vždycky jako přehled, co se děje na té rapové scéně, a pak mě hodně ovlivnila indie popová scéna, tady naše jako česká.
1: Myslíš si, že nějakým způsobem tenhle ten typ soundu se promítá i do tvých beatů a do soundu tvojí muziky, kterou děláš jakoby teď?
2: Samozřejmě, jelikož lidi, se kterýma dělám hudbu, nejsou, nikdo z nich není z rapového prostředí a nikdo z nich nedělá jakoby rap nebo nespolupracuje s rapovými interprety.
1: Musím říct, že když jsem četl rozhovor s tebou, tak mi přišla docela zajímavá otázka, na kterou, necituji tě asi přesně, spíš parafrázu, se tě většinou Vietnamci ptají jako hlavní, jestli ti rap nese peníze, tak mě vlastně přišlo až jako skoro děsivý, že to okolí nezajímá nic jiného, než to, jestli to prostě vydělává, že jsem tam cítil nějakou jako paralelu s tou večerkou, nebo nedělá ti to prachy, tak to je super, nedělá ti to prachy, tak proč to děláš? Nevím, jestli je to takhle ostrý.
2: Bohužel, ale je to tak prostě, je to takhle ten pres, nebo ten tlak byl už jakoby od našich rodičů a tam prostě, bohužel v tom Vietnamu to tak je, ta společnost je takhle v té východní Asii nastavená a ten kapitalismus má prostě dlouhý chapadla a my jsme to jako tady ještě odnesli jako hodně. Spousta mých kamarádů, vrstevníků prostě v tomhle byla strašně jako nesvobodná v té mý generaci, že nemohli moc dělat, co chtějí a nás vychovávali k tomu, aby jsme jako primárně pracovali a podnikali a vydělávali prostě peníze a že se bude mít dobře, když bude mít hodně peněz.
1: Ale nikdo nešel po nějakým jakoby osobním štěstí?
2: Moc se to netraduje.
1: Co jsou podle tebe témata, který je třeba pořád akcentovat? Nedostatek peněz jsem zavnímal, toxičnost vztahu taky, poměrně mě zasáhlo i téma domácího násilí. Tady budu citovat tvůj text zhruba, když mi bylo 10, volal se Benga, protože táta mlátil mámu, chodil jsem do kostela a ptal se, jestli tohle někdy skončí, což prostě na 10letýho kluka muselo být strašně prostě jako silný. Jaký to bylo volat Benga v 10 letech?
2: No, bylo to hrozný. Ne, jakoby vlastně to období, oni se pak rozešli vlastně, tak to byl jako hodně dramatický rozchod, ale my jsme měli kostel jako na sídlišti hned u domu, takže to je prostě tak, že já jsem byl jako zoufalý a nejvíc mi asi děsilo v to, že v té době jsem to neměl moc komu kde říct, jo, že tam prostě chyběla mi tam nějaká pomoc, kromě nějakých strejdů, anebo tatíček, který jakoby k nám chodili v noci domů, když máma prostě volala o pomoc, ale bylo to hrozný, no, bylo to jako noční můra.
1: Ve škole nějaký psycholog, terapeut nebyl?
2: Ne. Ani moje česká teta o tom nevěděla.
1: Styděl jsi se?
2: Styděl jsem se, no. Byl jsem uzavřený do sebe. Jediný, kdo to věděl, byl můj vietnamský strýc, který byl kamarád náš rodinej, tak ten o tom věděl, protože jsem k němu chodil domů prostě, protože jsem nechtěl chodit k nám a tak jsem mu to řekl, co se u nás děje, ale on to zároveň věděl, ale moc lidí mi v tom jako nepomohlo, což bylo to nejhorší asi pro to dítě.
1: Co bys poradil někomu, komu je 10 let a teďka třeba poslouchá ten náš rozhovor?
2: Aby o tom mluvil s kýmkoliv. Ve škole nebo jako prostě asi. Jako...
1: Musím říct, že z těch textů je to opravdu jako silný a mrazivý. Jo. Stejně tak musím říct, že mrazivá byla věta si doma v teple, nevíš, jaký je to doma zdrhnout. Taky prostě silná fráze, silný prožitek. Co se v něm teďka všechno zpátky odráží?
2: No, tím, že já už jsem si to sebe srovnal, už je to prostě 20 let zpátky, mě bylo 10, dneska mi 30.
1: Ono v tom textu je to taky už jenom jako taková linka.
2: No vrací se mi, jakoby já když ten text slyším, nebo prostě to někdo takhle čte, tak prostě já to mám před očima, víš, je to takový, že se tam prostě objeví a tu emoci musíš nějak potlačit nebo ji prostě vyslat ven, ale jakoby jasně, že se mi z toho furt jako sráží, že jako žaludek a začnu prostě třeba koktat, když se nesoustředím prostě.
1: Musím říct, že ta tvoje deska je neuvěřitelně autentická, protože hodně raperů má texty o těžkém životě, hodně raperů má texty o tom, co všechno musí překonat, ale většinou to působí, nebo hodně často to působí jako text zvenku, to znamená, že vlastně jo, napíšu něco takovýhleho, protože to prostě bude mít příběh, ale ten tvůj text má opravdu ještě ten příběh, který zatím stojí. Zajímá mě, co ty texty vyvolaly uvnitř té komunity, protože ty jsi mi říkal i mimo éter, že vlastně to není nic ojedinělýho, že to všechno jsou prostě věci, které se jako dějou. Tak co to způsobilo za vlnu, protože věřím tomu, že nějaká reaktivita silná musela být?
2: No, je to tak, že prostě ve Vietnamu se, nebo Vietnamci prostě neumí mluvit o svých emocích a často tyhle věci jsou hodně tabuizovaný a vlastně největší problém je v tom, že prostě mě pak píšou samotní lidi, kteří mají podobnou životní zkušenost a lidi, kteří ji nemají, i v tom vietnamském prostředí, prostě ti jsou schopni říct, že se takovéhle věci nedějou. Mm-hmm. Že Vietnam je bezpečná země a že si za své problémy prostě jako můžeme sami, že jsme neměli štěstí. Ale tak jedna věc, že tady už je spousta Vietnamců třeba dneska už zajištěných, mají stálou práci, ale v těch 90, kdy já jsem byl to dítě v tom pohraničí, kdy prostě se jeli kšefty, prostě vařilo se pervity, pěstovala se tráva, tak to prostředí bylo prostě drsnější. Mm-hmm. A ty lidi byli víc náchylnější k těm drogám, prostě k tomu hazardu a prostě nás takových bylo jako víc, ale prostě třeba moje mamka to bere jako běžnou součást života. Mm-hmm. Že tak prostě tady i v tom Vietnamu a že ty muži takový jsou. A já říkám mamě, že prostě muži takový být, tak jako nejsou nutně, ale záleží za co se, jakoby, jaký je ten background, jaký jsou ty rodinný problémy, finanční stabilita a tyhle věci. Hmm.
1: Je album I Want to Feel Safe definitivním zúčtováním za tím, co jsi zažil, nebo bude třeba ještě dál podle tebe ty silný a nepříjemný témata akcentovat?
2: Tak furt tam mám nějaký skeletony, no, ale už nechtěl bych se v tom tolik utápět, ale furt je to nějaký něco, v čem v té hudbě mi to jako pomáhá se z toho vypisovat, takže tam ještě furt jako něco určitě bude.
1: Já když jsem slyšel single Happy End, tak ten vlastně na začátku na mě působí jako nějaká oslava, nebo jako nějaká oslava něčeho novýho. Vlastně i v tom textu samotným je spousta vyrovnání a klidu. Je tohleto třeba teďka nějaká etapa, ve který se nacházíš a která měla naznačit, co přijde po téhle desce?
2: No, nebudu asi, jakoby, teďko dělám na nových věcech, bude, furt jsem to já, nemůžu jakoby switchnout úplně na jiný témata, že bych začal dělat úplně jiný druh hudby, takže furt vycházím z nějakých životních zkušeností a pracuju s těma emocema, které já cítím, takže se často vracím pořád jako někam do minulosti, ale zároveň koukám i hodně dopředu a zároveň jsem hodně zpomalil v životě, takže reflektuju i nějaké jakoby zkušenosti z teďka, z přítomnosti. Takže záleží, co se bude dít a co mě zrovna jako napadne. Uh-huh.
1: V Praze žiješ na Břevnově, to není čtvrť, kde bych hledal rapera upřímně. Břevnov mi přijde klidný, takový zelený, domácí. Podle čeho jsi volil Břevnov?
2: Já tam bydlím necelý půl rok a přesně kvůli tady tomu jsem to volil. Kvůli tady tomu klidu a nějaký jako bezpečí a vlastně to tam hezký a žádnej hůd nechci, prostě chci mít prostě pohodu a s rodinkou být prostě v pohodě.
1: Jak moc je pro tebe důležitý vizuál? Ty na té desce si na louce, si obklopen zelení, ale taky zároveň mlhou a stromama. Je přesně, na mě to působilo, že přesně ten vizuál odráží i vibe nebo náladu té desky. Tak by mě zajímalo, jaký bude přebal alba, až jednou na jednou ještě si dovolíš víc vykročit z tohle toho temného stínu a jaký je tvůj ideální šťastný vizuál?
2: No, tak nějaký rodinný portrét třeba, kde budu já s mým synem a s pejskem a s ženou. To by byla jako ideálka prostě.
1: Stále platí, že pro tebe je nejzajímavějším ročním obdobím podzim?
2: Asi stopro, no. Teď se mi líbí i to jaro, jak je, ale ten podzim je nejkrásnější.
1: Tebe vychovala rodina, mě vychoval stesk, žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Docela silná fráze, opět jedno z témat, který podle mě je třeba nějakým způsobem akcentovat. Tak se chci zeptat, proč to tak cítíš? Protože vlastně na mě z toho jde trošku jako lítost a trošku je to škoda, že to takhle vnímáš i po těch letech, co
2: se Čechá. To z nás odkazuju na nějakou zkušenost, když

0: která se věnuje sociálním problémům. Občas někde se účastním různých přednášek o sociálních tématech a tak, takže to už je všechno jako lehce jako politicky směto, ale není to věc, já se nechci tlačit do politiky, ale rád se angažuju nebo...
1: Ve veřejných tématech.
0: Na veřejných tématech, na těch debatách, jezdím na výstavy, jezdím na různé přednášky, účastním se různých tematických festivalů společenských, takže to je věc, kterou dělám aktivně furt. Hmm,
1: to je dobře, to je super. Hmm. Tak jsme téměř na konci našeho povídání, tak to pojďme jako trošku odlehčit, jo. Tak s kým bys nikdy v životě nešel na pivo?
0: To vlastně i s největším nepřítelem bych si pivo dal, abych ho mohl konfrontovat.
1: OK. Donald Trump tě pozve do Bílého domu, co by podle tebe chtěl s tebou řešit?
0: Vietnamské jídlo. A cla.
1: Cla na vietnamské jídlo. Hmm. Co by si s ním chtěl otevřít za tématy?
0: S ním. Uh-huh. To já bych si to s ním pivko dal, ale jako asi bych mu řekl, ať se na to vyprne už.
1: OK.
0: A jako, ať už to vzdá, ať už toho nechá, prostě si užije v klidu důchod.
1: Kdybys byl ministrem ve vládě, jakou oblast bys chtěl mít na starost?
0: Kulturu.
1: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
0: Na olympiádě, no za co bych dostal zlato? Jo. Tak já hraju badminton, za to bych chtěl zlato.
1: OK. Co bys chtěl, aby o tobě jednou napsal bulvár?
0: To nic, prosím.
1: OK. V jakém filmu, který už existuje, by si chtěl zahrát a jaká postava by to byla?
0: Teď film, ve kterém bych chtěl zahrát, co existuje. Teď se mi líbila Chiméra se to jmenuje. Mm-hmm. Tak já bych si chtěl hrát toho, co hledá ty poklady v těch hrobcích.
1: Uh-huh. Je rok 2080, na konzervatoři se studenti probírají historii rapu, narazejí na tvoje jméno, na tvoji desku, tak co bys chtěl, aby o tobě řekli? Jaký byl Anky?
0: No doufám, že byl pravda, že byl real.
1: Že byl real, OK. Jak by se jmenovala knížka, která by popisovala tvůj život?
0: No more drama.
1: Máme to za sebou. Děkuju ti za návštěvu, děkuju ti za příjemný a hluboký povídání. Další Spintalk je za náma, hostem aktuálního vydání Spintalku byl rapper Anky. Jeho aktuální deska se jmenuje I Want To Feel Safe a rozhodně stojí za poslech, pokud si ještě neslyšel. Spintalk poslouchejte pravidelně každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin, poslouchejte na Spotify kanále Rádia Spin nebo sledujte i s videem na YouTube kanále Rádia Spin. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman.
2: Roman Jakub a jeho host. Spintalk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: Ty králo.
1: To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
2: Jedna, ty vole.
1: No, jasně, jasně. Já jsem si něco zapomněl v autě.
2: Proč tam nebyl, ty vole?
1: No jasně, no, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
2: Tak už jsi se přepočítal, Frajenku, co?
1: Cože?
3: Jo, jo.

0: Lilo li libo limo, toliko nebilo li bi pivo.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Radio Spin.
2: Yes, tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go move. Let's go move.
3: Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central.

cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Smoke.

0: byste si zahráli vy?
1: Tak já bych si chtěl zahrát, nebo já už jsem, mně chybí jenom ta pleška a jsem Vin Diesel, třikrát desile.
0: Tak plešku mám já, že jo?
2: Jelikož to mám i vytetovaný na ruce, tak bych si zahrál Venoma.
0: Venoma schvaluju.
3: Dobré ráno, tady Lenka. Tak já bych si určitě chtěla zahrát Miu Volosovou z Pulp Fiction, protože její ikonická scéna, když tam tancuje na Girl You'll Be The Woman, je prostě top a chtěla bych si to zkusit. Čau.
0: A já jsem si říkal, že i holky budou mít svoje filmové touhy, hele.
4: Tady Zdeněk, asi Toma Cruise v Top Gunu, to byla dobrá role.
0: No okej.
1: Okay. Ale tak určitě Charlieho Sheena.
0: Je, Charlie Sheen, hele, pohodička, holky, viska, barák u moře, ale divím se, že by si tady na rádiu Spin nikdo nezahrál toho automechanika z filmu pro dospělý, protože to by si klidně zahrál já. No tak užívej zbytek dne, no a my se spolu slyšíme zase zítra ráno mezi 6 a 9. Měj se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9.

0: restaurace Džemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Určitě nebudu lhát, když řeknu, že znáš tyhle velký jména světovýho a domácího rapu. Eminem, Jay-Z, Snoop Dogg, Paulie Garant, René Dunk a nebo třeba Dorian. Znáš? Znáš. A teď zkus přemýšlet. Schválně. Co tyhle týpky spojuje? Co tyhle týpky

0: Radio Spin.
1: Děje se u tebe něco zajímavého? Koncerty, mejdany, parties. Řekni nám to přes apku Radio Spin nebo přes telefon 210 32 30 30. Pustíme to dál. Jsme tvoje Radio Spin.

Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: zahráli vy?
1: Tak já bych si chtěl zahrát, bo já už jsem, mě chybí jenom ta pleška a jsem Vin Diesel, třikrát vesile.
0: Tak plešku mám já, že jo?
2: Jelikož to mám i vytetovaný na ruce, tak bych si zahrál Venoma.
0: Venoma schvaluju.
3: Dobré ráno, tady Lenka. Tak já bych si určitě chtěla zahrát Miu Velosovou z Pulp Fiction, protože její ikonická scéna, když tam tancuje na Girl You'll Be The Woman, je prostě top a chtěla bych si to zkusit. Čau.
0: A já jsem si říkal, že i holky budou mít svoje filmové touhy, hele.
4: Tady Zdeněk, asi Toma Cruise v Top Gunu, to byla dobrá role.
0: No okej.
1: Okay. Ale tak určitě Charlieho Sheena.
0: Je, Charlie Sheen, hele, pohodička, holky, viska, barák u moře, ale divím se, že by si tady na rádiu Spin nikdo nezahrál toho automechanika z filmu pro dospělý, protože to by si klidně zahrál já. No tak užívej zbytek dne, no a my se spolu slyšíme zase zítra ráno mezi 6 a 9. Měj se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.